0: Zavřete si oči.
1: Close your eyes.
0: Hluboký nádech a výdech.
1: Deep inhalation and exhalation.
0: Hluboký nádech.
1: Deep inhalation.

0: A na začátek se na chvíli položte do Ananda Asány.
1: And for the start, lie down into Ananda Asana.

0: Uvědomte si svůj dech.
1: Be aware of your breathing.
0: Pomalu svůj dech prohlubte do plného jogového dechu.
1: And slowly deepen your breath into the full yogic breath.
0: Nádech od břicha přes hrudník do podklíček.
1: The inhalation starts at the area of the stomach, then goes on into the chest until the

0: S každým výdechem prohlubte své uvolnění.
1: With each exhalation, deepen the relaxation.
0: A s každým nádechem přijmejte energii pránu z okolí.
1: And with every inhalation, receive the energy, prana, from the outside.

0: Svůj pozornost mějte zaměřenou na svůj dech a na svoje tělo.
1: Concentrate on your breathing and your body.
0: Během celého cvičení se snažte udržet svoji pozornost sami u sebe.
1: And during the whole exercise, the whole practice, try to keep the attention on yourself.
0: Vnímejte svoje tělo, svůj pohyb, svoje pocity.
1: Be aware of your body and of your sensations and all the movement.
0: A přidáme pohyb paží k našemu dechu.
1: We will add the movement of the arms.
0: S nádechem jdou ruce do vzpažení.
1: With the inhalation, raise your arms above your head.
0: A s výdechem se zase vrátí zpátky podél těla.
1: And exhaling, bring the arms back beside the body.
0: Ruce se zvedají na celou dobu nádechu.
1: And raise your arms during the whole inhalation.
0: A vrací se zpátky na celou dobu výdechu.
1: And bring your arms back beside the body during the whole exhalation.

0: Pomalu dokončete.
1: Slowly finish the movement.
0: A budeme pokračovat protahováním.
1: And we will carry on with stretching.
0: Takže s nádechem zvedneme pravou ruku a protáhneme se za pravou rukou a patou pravé nohy.
1: So slowly raise the right arm and stretch the right arm and the right leg and pull the leg in the direction of the heel.
0: A s výdechem zase ruku vrátíme a uvolníme tělo.
1: And exhaling, bring the arm back beside the body and relax.
0: A s dalším nádechem zvedneme levou ruku a protáhneme levou polovinu těla.
1: And with the next inhalation, raise the left arm and stretch the whole left part of the body.
0: A v rytmu svého dechu pokračujte.
1: And in the rhythm of your own breath, carry on.

0: Dál budeme pokračovat protahováním diagonálně.
1: And we will carry on with diagonal stretching.
0: To znamená za pravou rukou a levou nohou.
1: So stretch the right arm and the left leg.
0: A pak za levou rukou a pravou nohou.
1: And then the left arm and the right leg.

0: Uvědomte si odlišný účinek protažení na vaše tělo.
1: And be aware of the different impact of the stretching on your body.

0: ještě se několikrát protáhneme za oběma rukama, oběma nohama.
1: And now we will stretch the both arms and both legs.
0: Co nejdál vám to půjde.
1: And try to stretch as much as possible.
0: Ale tak, abyste se neprohýbali v bederní oblasti.
1: But do not arch your lower back upwards.
0: Snažte se udržet bederní oblast u podložky.
1: And try to keep the lower back flat on the floor.

0: S dalším nádechem ještě jednou dejte ruce do vzpažení, spojte dlaně.
1: With the next inhalation, raise the arms above the head and press the palms against each other.
0: A budeme se přetáčet z jednoho boku na druhý.
1: And roll from one side to another.
0: Snažte se, aby pohyb byl pomalý a řízený.
1: And the movement should be controlled and slow.

0: Vnímejte protažení svalů podél páteře.
1: Feel the stretching of the muscles along the spine.

0: A zase pomalu dokončete.
1: And again, slowly finish the movement.
0: Vraťte ruce zpátky podél těla.
1: And bring the arms back beside the body.
0: Srovnejte si pozici.
1: Adjust your position.
0: Tak, aby páteř byla rovně.
1: So that your spine is straight.
0: A budeme pokračovat pávana mukta asánou, přitahováním kolene k čelu.
1: And we will carry on with pavana mukta asana, so we will be pulling the knee towards the forehead.
0: Že s nádechem zvedněte nohu, pokrčte koleno a chytněte koleno rukama.
1: So with the inhalation, bend the leg and hold your knee.
0: S výdechem přitáhněte stehno k hrudníku a zvedněte hlavu ke koleni.
1: Exhaling, bring the thigh towards the chest and lift your head towards the knee.
0: S nádechem vraťte hlavu a ruce na podložku, zvedněte nohu ke stropu.
1: With the inhalation, place the arms beside the body and put the head on the floor.
0: A s výdechem pomalu nataženou nohu položte na zem.
1: And exhaling, bring

0: Cvičte v rytmu svého dechu.
1: Perform the exercise in the rhythm of your breath.
0: A s plnou koncentrací na pohyb.
1: And fully concentrate on your breathing.

0: A pomalu dokončete tak, aby na obě strany jste provedli stejný počet opakování.
1: And slowly finish so that you have done the same number of repetitions on both sides.

0: Pak se pomalu posaďte.
1: And slowly sit up.
0: A posaďte se do Vajrasány.
1: And sit in Vajrasana.
0: Budeme cvičit třetí díl systému jógy v denním životě.
1: And we will practice the third level of yoga in daily life.
0: A ten začíná Vajrasánou, tygrem.
1: So we will start with the tiger position or tiger asana.
0: Takže nejprve si srovnáme výchozí pozici.
1: So first adjust the starting position.
0: Takže se vytáhneme za temenem hlavy.
1: Sit at the upright position and pull your spine in the direction of the top of the head.
0: Ramena dáme dozadu a dolů.
1: And push your shoulders down and back.
0: S nádechem jdeme do vysokého kleku.
1: Inhaling, knee stand.
0: S výdechem na všechny čtyři.
1: Exhaling, lean on your knees and your palms.
0: Koleno přiblížíme k čelu.
1: And pull the knee towards the forehead.
0: A s nádechem dáváme nohu do zanožení, ale tak, aby pánev se nevytočila do strany.
1: And exhaling, extend the leg backwards.
0: Pohled nahoru.
1: And look up, but do not move your pelvis. Do not rotate it.
0: A s výdechem zpátky.
1: And exhaling, bring the knee towards the forehead.
0: Čelo ke kolenu. A nádech prohnutí.
1: Inhaling, arch your back downwards.
0: Výdech, vyhrbení.
1: And exhaling, arch your back upwards.
0: Naposledy.
1: And the last time.
0: Výdech.
1: And exhale.
0: S nádechem vrátíme koleno, zvedneme se.
1: And come back into the knee stand.
0: A s výdechem dosedneme na paty.
1: And exhaling, sit back on the heels.
0: Uvědomíme si svoje tělo.
1: Feel your body.
0: A provedeme i na druhou stranu.
1: And we will perform the asana on the other side.
0: Nádech.
1: Inhale.
0: Výdech na všechny čtyři.
1: Exhaling, lean on your knees and your palms.
0: Koleno k čelu.
1: And bring the knee towards the forehead.

0: A proveďte ještě jedno kolo v rytmu svého dechu.
1: So please do one more round in the rhythm of your breath.

0: Snažte se o prohnutí páteře v oblasti hrudníku.
1: Try to arch your back in the area of the chest.
0: A při vyhrbení se snažte vyhrbit v oblasti bederní páteře.
1: And when you arch your back upwards, try to do it in the area of the lower back.
0: Soustřeďte se na oblast páteře.
1: Concentrate on your spine.

0: Nohu se snažíme ohýbat nebo zanožovat v ose těla.
1: And try to keep your leg in the axis of the body.
0: A jako kdybychom chtěli došlápnout na strop.
1: And as if we were trying to step on the ceiling.

0: Opět si uvědomte celé svoje tělo.
1: Again, feel the whole body.
0: A celé tělo uvolněte.
1: And relax the whole body.
0: Uvědomte si účinky asány.
1: Be aware of the benefits of the asana.

0: Hluboko si nadechněte a vydechněte.
1: Deeply inhale and exhale.
0: Zahýbejte prsty na rukou, na nohou.
1: Move your fingers, move your toes.
0: Protáhněte se.
1: And stretch the whole body.
0: Budeme pokračovat skandar asanou, takže pokrčte nohy.
1: Now the next asana is skandara asana, so bend your legs.
0: Chodidla jsou asi 40 cm od sebe.
1: The feet are about 40 cm from each other.
0: Chytněte paty nebo kotníky.
1: Hold either onto your heels or your ankles.
0: A pokud nemáte problémy s krční páteří,
1: and if you haven't got any problems with your cervical spine,
0: tak s nádechem zvedněte pánev co nejvíc, vám to půjde.
1: Lift your pelvis as high as possible.
0: A zůstaňte v pozici se zádrží dechu.
1: And stay in this position holding your breath.
0: A pokud problémy s krční páteří máte, tak tu pánev nezvedejte příliš vysoko.
1: And if you've got some problems in the cervical spine, lift the pelvis just a little bit from the floor.
0: A s výdechem se pomalu obratel po obratli vracíme zpátky na podložku.
1: And exhaling, slowly bring the pelvis, the upper body on the floor, vertebra by vertebra.
0: Pánev se pokládá jako poslední.
1: And the pelvis comes back on the floor as the last.
0: A provedeme ještě dvakrát.
1: So please repeat two more times.
0: A v okamžiku, kdy se do té pozice dostanete, zkuste uvolnit všechny svaly, které vám půjdou uvolnit.
1: And when you get to the position, try to relax as many muscles as possible.

0: Až dokončíte, tak zase přejděte do lehu na zádech.
1: And when you have finished, again lie on your back.
0: A mentálně se připravte na Viparita Karani Mudru.
1: And mentally get ready for Viparita Karani Mudra.
0: Pokud máte vysoký krevní tlak nebo sklony k závratím, tak ji necvičte.
1: And if you suffer from high blood pressure or if you tend to get dizzy easily, do not do this asana.
0: A pokud tu asánu neznáte, tak se podívejte.
1: And if you do not know this asana, you can have a look.
0: Začínáme z lehu na zádech.
1: We start from the starting position is lying on the back.
0: Pak přiblížíme kolena k čelu.
1: Then bring the knees towards the forehead.
0: Můžeme si přitáhnout lokty kousek k sobě.
1: We can pull the elbows to each other a little bit.
0: Pak posadíme pánev do dlaní.
1: Then we place the pelvis into the palms.
0: A nohy zvedneme, natáhneme kolmo ke stropu.
1: And lift the legs so that they are the upright position.
0: A celá váha těla v podstatě spočívá na loktech.
1: And the whole weight of the body rests on the elbows.
0: A hlava a krk nejsou skoro vůbec zatížené.
1: And the head, or there is no weight on the head or on the neck.
0: A v pozici zůstaneme tak dlouho, jak je nám to příjemné.
1: And stay in this position for as long as you find it comfortable.
0: Asi tak 2 až 3 minuty.
1: So for about 2 or 3 minutes.

0: Takže pokud jste ještě nezačali cvičit, tak přejděte do pozice.
1: So if you haven't started yet, you can do the asana now.
0: A vy, co už cvičíte, ještě chvíli zůstaňte.
1: And those of you who are already practicing or in the asana, stay in it for a little longer.
0: Nohy by měly být svislé.
1: The legs should be vertically to the floor.
0: A není to svíčka. Není to stoj na ramenech.
1: And it is not the candle position. So we are not leaning on our shoulders.

0: A pokud už se vracíte, tak se vracejte pomalu a tak, aby se hlava nezvedala z podložky.
1: And when you come back to the starting position, return very slowly and do not lift your head from the floor.
0: A pak chvíli jenom pozorujte účinky cvičení a vnímejte, jak se vrací krevní oběh zpátky.
1: And then for a little while, watch the benefits of the exercise and the blood circulation comes back to normal.
0: A pomalu se všichni vrátíme do Ananda Asány.
1: So all of you please come back to the starting position, to Ananda Asana.

0: Hluboký nádech a výdech.
1: Deep inhalation and exhalation.
0: Protáhněte se.
1: Stretched body.
0: A přejděte do Vajrasány.
1: And sit in Vajrasana.

0: Než budeme pokračovat další asánou,
1: before we carry on with the next asana,
0: tak já se pokusím předvést ten rozdíl mezi viparita karaní mudrou a svíčkou.
1: I will try to show you the difference between viparita karaní mudra and the candle posture.
0: Protože, jak jsem tak koukal, tak dost z vás cvičili spíš svíčku.
1: Because I could see that many of you have done the candle posture.
0: Takže při svíčce.
1: This is the candle posture.
0: Jde celá váha na ramena.
1: When the whole weight of the whole body is resting on the shoulders.
0: A při viparita karaní mudře.
1: And in viparita karaní mudra.
0: Přenesu váhu na lokty.
1: The weight of the body is resting on the elbows.
0: V určitém smyslu si vlastně sednu na ruce.
1: So I'm sort of sitting on the hands or on the palms.
0: Ve svíčce je páteř, bederní páteř rovná.
1: So in the candle position, the lower back is straight.
0: A ruce v podstatě nepotřebuju.
1: And I do not need my hands, my arms.
0: Ve viparita karaní mudře bederní páteř jakoby trochu prohnu.
1: And in viparita karaní mudra I bend the lower back a little bit.
0: A tady zase nepotřebuju hlavu.
1: And now I do not need my head.
0: Takže to je viparita karaní mudra.
1: So that was the viparita karaní mudra.
0: Obě ty pozice jsou sice obrácené pozice.
1: Both these positions are upside down positions.
0: Takže určité účinky mají podobné. Obě prokrvují hlavu.
1: So the benefits are similar. They improve the blood circulation in the head.
0: Ale při té svíčce je větší tlak na oblast štítné žlázy.
1: And in the candle position there is more pressure on the thyroid.
0: A kdežto při viparita karaní mudře tam ten tlak není.
1: And in viparita karaní mudra there is no pressure in this area.
0: A teď se pustíme do uštra asány.
1: So the next asana, uštra asana.
0: Opět upravíme si sed.
1: Again adjust the sitting position.
0: S nádechem jdeme do vysokého kleku.
1: Inhaling, knee stand.
0: Kolena si můžete dát kousek od sebe.
1: The knees can be a little bit apart.
0: A teď půjdeme do záklonu.
1: Now bend backwards.
0: Chytneme levou rukou levou patu.
1: And hold the left knee with your left hand.
0: Normálně dýcháme.
1: And breathe normally.
0: Pánev tlačíme nad kolena.
1: And push the pelvis above the knees.
0: Pohled směřuje za rukou, která míří nahoru.
1: And look towards the hand which is pointing upwards.
0: S nádechem návrat.
1: Inhaling, come back on the knee stand.
0: A dosedneme na paty.
1: And sit back on the heels.
0: Není dobré cvičit tu pozici po operacích břicha.
1: And it is not suitable to practice this asana after the operation in the abdomen.
0: A nebo při problémech s bederní páteří.
1: Or if you've got any problems in the lower back.
0: Provedeme na druhou stranu.
1: So now we do the asana on the other side.
0: Prsty jsou z vnitřní strany paty, tak aby se nám rozvíral hrudník.
1: The fingers are from the inside of the heel, so that we can open up the chest properly.
0: A snažíme se prohnout celé záda v celé jejich délce.
1: And we try to bend.

0: to hold back.
1: A s nádechem zase návrat.
0: And inhalation, come back on an instant.
1: To znamená, že se neprohýbáme jenom v bederní oblasti, ale snažíme se o prohnutí i v hrudní.
0: So we do not bend only the lower back, but also the chest.
1: A čím více se vám provede prohnout hrudní páteř, tím pohodlněji se vám bude asana dělat.
0: And the more we're able to bend in the area of the chest, the easier it will be to perform the asana.
1: Tak, druhá varianta.
0: Now the second variation.
1: S nádechem nahoru.
0: Inhaling, come into the knee stand.
1: A chytneme levou rukou pravou patu.
0: And now with the left hand, hold the right heel.

0: Nezapomínejte na plný jóga výdech.
1: And don't forget to breathe in a full yoga breath.
0: A třetí varianta, chytneme se oběma rukama za obě paty a pokud nemáte problémy v krční oblasti, tak můžete vyvěsit hlavu dozadu.
1: And the third variation, when we will be holding both heels with both hands, and if you haven't got any problems in the cervical spine, you can move your head backwards.

0: Při návratu nejprve zvedněte hlavu, pak teprve tělo.
1: And when you are coming back, first lift your head and then the rest of the upper body.
0: Na chvilinku se uvolněte ve Vajrasáně.
1: And relax for a little while in Vajrasana.

0: Budeme pokračovat Garuda a Asánou, takže přejdeme do stoje.
1: So we will carry on with Garuda Asana. So please stand up.

0: Uvědomíme si svoji pozici.
1: Be aware of your position.
0: A teď. Božíme.
1: Now first raise your arms sideways at the shoulder height.
0: Překřížíme ruce.
1: Cross your arms.
0: A spojíme dlaně.
1: And press the palms against each other.
0: Tak, teď si uvědomte, kterou ruku máte ve spod.
1: And now be aware of

0: Each hand is under which.
1: Najděte si před sebou pevný bod.
0: And find a fixed point in front of you.
1: Na ten bod zaměřte pohled.
0: And direct your gaze at this point.
1: A teď na stejnou nohu, jako máte ruku ve sport, tak přeneste váhu.
0: And the same leg on the hand or the arm which is at the bottom, shift the weight of the body to the same leg.
1: A obtočíme nohu tak, aby se nám nárt dostal za lítko.
0: And wrap the other leg around the leg at the bottom, so that the front of the foot is around the calf.
1: S rovnými zády potom jdeme pomalu do předklonu, až se loket dotkne kolene.
0: And with a straight back, bend forward until your elbow touches the knee.
1: Chvíli v pozici zůstaneme.
0: And remain in this position.
1: Pak pomalu s nádechem návrat.
0: And then slowly inhaling, come back.
1: Je dobré to cvičit na pevné podložce.
0: It is a good idea to perform the asana on a firm floor, a firm mat.
1: Je lepší nestát na karimatce nebo na dece, ale rovnou na tom koberci.
0: So maybe it is a better idea not to stand on the mat or on a blanket, but maybe on a carpet.
1: A pak, abyste mohli dobře obtočit tu nohu, tak je nutné tu stojnou nohu trochu pokrčit.
0: And in order to wrap the leg well or easily, it is a good idea to bend the supporting leg.
1: Protože pokud ji necháte natnutou, tak to nejde. Musíte ji pokrčit.
0: Because if you keep it stretched or straight, it is very difficult to wrap the other leg around.
1: Je znovu upažíme.
0: So again, the arms go sideways to the shoulder height.
1: Překřížíme ruce obráceně.
0: And cross the arms the other way around.
1: Zase na tu stranu, která je ve spod, přeneseme váhu.
0: And again, shift the weight of the body on the leg on the same side as the arm which is at the bottom.

0: A proveďte ještě jednou na každou stranu a snažte se provádět to cvičení vědomě a s koncentrací.
1: So please do one more round on both sides and fully concentrate on the performance of this asana and do it consciously.
0: U všech rovnovážných pozic platí, že nejprve je třeba sklidnit mysl, pak teprve jdou dobře provádět rovnovážné pozice.
1: In every balancing position, it is very important to calm down the mind at first, and then it is much easier to do the asana.

0: při tom předklonu se snažte držet páteř protaženou, vzpřímenou.
1: When you bend forward, it is important that you keep your back straight.

0: A u těch nohou, když se vám podaří tu nohu obtočit tak, že si ji nártem zaháknete za lítko, tak ta pozice je stabilnější.
1: And if you're able to hook the around the calf with your front of the foot, the position becomes more steady and you're not wobbly in it.
0: Že pokud necháte tu nohu jenom takhle, tak ta pozice sama o sobě nedrží. Pokud to lítko zaháknete, teda pokud tu nohu tam dostanete, tak pak ty nohy drží sami.
1: So if you are able to do it this way, in this position, the position is much more steady.
0: Takže ještě poslední opakování.
1: So one more round.
0: A zkuste se stáhnout dovnitř.
1: And try to withdraw inwards.

0: pomalu přejdeme do Vajrasány.
1: Now slowly sit in Vajrasana.
0: A budeme pokračovat Vajrasánou.
1: Now we will carry on with Vajrasana.
0: Pozice hrdiny.
1: Is the hero pose position.
0: Takže pravou nohu opřeme o prsty.
1: So tuck the toes of the right foot under.
0: Levé chodidlo postavíme vedle kolene.
1: And place the left foot flat on the floor next to the knee.
0: Posadíme se na pravou patu tak, aby pata byla mezi hýždími.
1: And sit on the right heel so that the heel is between the buttocks.
0: Opřeme si bradu dlaní.
1: And rest the chin on the palm.
0: Pohled zafixujeme opět na pevný bod před sebou.
1: And a look at some steady point at the front.
0: Nebo si můžete zavřít oči a najít si vnitřní pevný bod.
1: Or you can close your eyes and find an inner steady point.
0: Uvolněte se v pozici, usmějte se a s normálním dechem chvíli vydržte.
1: And relax in the position. You can smile and remain in the position with the normal breath.
0: Není dobré tu pozici cvičit po zranění, po čerstvém zranění chodidla.
1: And it is not a good idea to do this asana if you got an injury in the foot.
0: Tak pomalu se vrátíme.
1: Slowly come back to the starting position.
0: A provedeme na druhou stranu.
1: And do the asana on the other side.

0: Tahle asána je dobrá na procvičení tapas, schopnosti vydržet.
1: This asana is very good for practicing tapas, ability to endure.
0: Ale samozřejmě, pokud byste cítili bolest, tak necvičte, nebo cvičte menší výdrž, ale pokud je to jenom nepohodlí, tak vydržte.
1: Of course, if you feel too much pain, don't perform the asana or don't stay in the position for so long. But if it is just discomfort, try to endure.
0: A zase se vrátíme.
1: And again, come back to the starting position.

0: Přejdeme opět do stoje.
1: Now stand up.
0: Stoj rozkročný.
1: The feet are apart.
0: Budeme cvičit trikon asány.
1: So we will have the variations of trikonasana.
0: Zase plný jogový dech.
1: Full yoga breath.
0: První varianta.
1: The first variation.
0: S výdechem suneme pravou ruku dolů směrem ke kotníku a levou ruku nahoru směrem do podpaží.
1: So exhaling, slide the right arm or hand along the right leg towards the ankle.
0: Pohled nahoru k lokti.
1: And the left hand towards the armpit and look upwards.
0: A s nádechem návrat do střední polohy.
1: And inhaling, come back to the middle.
0: A s výdechem na druhou stranu.
1: And exhaling on the other side.
0: A nádech.
1: And come back to the middle.
0: A ještě dvakrát na každou stranu.
1: And repeat two more times on both sides.
0: Ale snažte se, aby to byl čistý úklon, abyste nešli do předklonu nebo do záklonu.
1: So the bend to the side should be in alignment, so do not turn either forward nor backwards.
0: A také do té pozice běžte s uvolněním.
1: And try to get into the position in a relaxed way.
0: Nesnažte se silou dosáhnout toho, že tam tělo natlačíte.
1: Try not to force your body into this position.
0: Ale uvolněte se v té pozici a to uvolnění vám pomůže prohloubit ten úklon.
1: But try to relax in the position and this relaxation will help you to get deeper into the

0: A zkuste se tou spodní rukou neopírat o tu nohu, protože v okamžiku, kdy se tam opřete, tak ta pozice už nemůže jít dál. Ta ruka klouže po noze.
1: And try not to lean too much on the hand which is on the leg, because you will not be able to reach further. So the hand is just sliding along the leg.
0: A nebo ji můžete nechat úplně jenom volně viset.
1: Or you can just let it hang down relaxed.

0: Třetí varianta.
1: And the third variation.
0: Zase s nádechem uvažíme.
1: Inhaling, raise your arms sideways to the shoulder height.
0: S výdechem jdeme doprava a ruka jde přes hlavu.
1: Exhaling, bend to the right side.
0: Co nejvíc do dálky.
1: And try to extend the left arm as far as possible.
0: Zkuste tu nataženou ruku dát až k uchu a vytáhnout se za konečky prstů.
1: And try to bring the left arm as close to the ear as possible.
0: V téhle variantě pohled směřuje dopředu.
1: And in this variation, look forward.

0: Stále dýchame plným jogovým dechem.
1: And keep on breathing in the full yoga breath.
0: A zase, až dokončíte třikrát na každou stranu, zůstaňte na chvíli ve stoji.
1: So again, if you have finished the third round, remain in the standing position.

0: Creation.
1: S nádechem pažíme.
0: Inhaling, raise your arms to the sides.
1: S výdechem jdeme levou rukou k pravému chodidlu.
0: And bring the left hand towards the right foot.
1: Pravá ruka je nahoru a pohled směřuje za pravou rukou.
0: And the right arm is pointing upwards and look towards
1: do střední polohy.
0: Inhaling to the middle.
1: Výdech.
0: And exhaling to the starting position.
1: Nádech.
0: Inhale.
1: Výdech na druhou stranu.
0: Exhale, twist to the other side.
1: Nádech.
0: Inhaling, come back up.
1: A výdech.
0: And exhale to the starting position.
1: Tak teď, když se na mě na chvíli podíváte, tak můžete si tou rukou trochu pomoci?
0: So please have a look at me. You can you can use your hand.
1: Takhle jste, jenom když se předkloníte.
0: This is.
1: A takhle se můžete dotočit tím, že přitáhnete jakoby rameno k tomu chodidlu.
0: This way you can help yourself is that you lean on your foot and you stretch. Using the arm.
1: V podstatě se snažíte tak, aby ty ruce byly v té jedné přímce, jako je máte tady, tak aby stejně byly i v tom protočení.
0: So you are trying to keep your shoulders and your arms in the same position, in one line, like when you start.
1: Ještě dvakrát.
0: So repeat two more times.

0: sagst du, Conchita, suchst dein Tavestoi?
1: And when you have finished, stay in the standing position.
0: Poslední varianta Trikonasány.
1: And the last variation of Trikonasana.
0: Chytneme pravou rukou zápěstí levé.
1: Hold with your right hand the left wrist.
0: A teď s výdechem vytočíme jednu nohu.
1: And turn one foot to the side.
0: Vytočíme tím pádem i tělo.
1: And also the body.
0: A s výdechem přiblížíme čelo nebo nos ke kolenu.
1: And exhaling, bring either the nose or the forehead towards the knee.
0: Nádech do střední polohy.
1: Inhaling to the middle.
0: S výdechem vrátíme nohu.
1: And exhaling, straighten the foot.
0: A vytočíme druhou.
1: And turn the other foot.
0: A zase s výdechem.
1: And exhaling, come to the position.
0: Druhá noha zůstává napnutá.
1: The other leg is straight.
0: A zkuste jít do toho předklonu s rovnými zády.
1: And try to go into the forward bend with straight back.
0: A teprve v té poslední fázi přibližte hlavu ke koleni.
1: And when you are almost in the position, bring the nose or the forehead towards the knee.

0: Až dokončíte, tak se zase na chvíli zastavte ve střední poloze.
1: When you have finished, stop in the position in the middle.
0: Přejděte do stoje s nožma.
1: The feet are next to each other.
0: Zavřete si oči a na chvíli se uvolněte.
1: Close your eyes and relax your body for a little while.
0: Plný jogový dech.
1: Full yoga breath.
0: A svou pozornost zase stáhněte dovnitř ke svému dechu.
1: And withdraw your attention inly or inwards.
0: Čeká
1: and
0: nás,
1: concentrate on your breath.
0: Čeká nás další rovnovážná poloha.
1: The next balancing position is waiting for us.
0: Ekapada Uttana Asana. Pokud byste měli zranění kolene nebo problémy s kolenem, tak to zase necvičte.
1: If you've got any injuries or any problems with your knee, don't do this asana.
0: Náme. Nárt nohy do třísla.
1: Place the top of the foot from inside of your thigh.
0: Koleno tlačíme dozadu.
1: And push the knee backwards.
0: Jdeme do vzpažení, spojíme dlaně.
1: Raise your arms above your head and press the palms against each other.
0: Dáme ruce přes hrudník, mírně se předkloníme.
1: And bend a little bit forward and bring the hands in front of your chest.
0: A pak budeme postupně na čtyřikrát, na čtyři doby do rovného předklonu.
1: And in four stages we will go into the forward bend with the exhalation.
0: Chvilinku zůstaneme.
1: We remain in each stage for a short while.
0: Pak pomalu s návratem a s nádechem zpátky.
1: And then inhaling, come back slowly into the starting position.

0: Zase záda při tom předklonu držíme protažená.
1: And try to keep your back straight in the forward bend.

0: A opět, až dokončíte, zůstaňte na chvíli ve stoji.
1: And when you have finished again, stay in the standing position.
0: Plný jogový dech.
1: Full yoga breath.
0: A vnímejte svoje tělo.
1: And feel your body.

0: A poslední rovnovážná pozice.
1: And the last balancing position.
0: Hansa a Sána labuť.
1: The swan posture.
0: Takže opět přeneseme váhu na jednu nohu.
1: So shift the weight of the body on one leg.
0: Chytneme si nárt.
1: And hold the top of the foot.
0: S nádechem spažíme.
1: Inhaling, raise the other arm.
0: Jdeme do mírného předklonu a protáhneme nohu co nejdál od těla, proti ruce.
1: And bend a little bit forward and try to extend the leg against the hand as far as possible.
0: A s nádechem, a s výdechem zpátky.
1: And exhaling, come back to the starting position.
0: V pozici zůstáváme se zadrženým dechem.
1: And hold your breath in the position.
0: A na druhou stranu.
1: And do the asana on the other side.

0: Měli byste cítit protažení v přední části trupu.
1: And you should feel the stretching the front of your trunk.
0: A zase neměli byste tu nohu vytáčet do strany.
1: And
0: při tom protažení.
1: You shouldn't turn the leg to the side when you are stretching.
0: Měla by zase zůstat v té ose.
1: It should remain in the axis of the body in alignment.
0: Ne, takhle do strany.
1: Not to the side.
0: To by byl spíš pejsek potom.
1: It would be a dog.
0: Zkuste se cítit jako ta labuť.
1: And try to feel like a swan.
0: Vzdešeně, klidně, plujete po hladině.
1: Nobly you're swimming on the surface of some lake.

0: Tak ve třetím díle je ještě Suryaya Namaha, pozdrav slunci.
1: So Surya Namaha is in the third level too.
0: Ale to ten si necháme na odpoledne.
1: It is the salutation to the sun and we will leave it for the afternoon.
0: Takže teď se položte na záda a krátce se uvolněte.
1: Now lie down on your back and relax for a little while.
0: A pak ještě budeme pokračovat pranayámu.
1: And we will carry on with pranayama.

0: Opět si uvědomte svoje tělo.
1: Be aware of your body.
0: Uvědomte si polohu svého těla.
1: And be aware of the position of your body.
0: Uvědomte si, jak leží ruce, jak leží nohy.
1: Feel the position of your legs, of your arms.
0: Jaká je pozice trupu?
1: The position of the upper trunk.
0: A případně si pozici upravte tak, aby páteř byla rovná.
1: And try to adjust your position so that it is straight in alignment.
0: A aby se vám leželo pohodlně.
1: So that you are lying comfortably.
0: A úplně se uvolněte.
1: And relax completely.
0: Hluboký nádech a s výdechem uvolněte celé tělo.
1: Full inhalation and with the exhalation relax the whole body completely.

0: A hluboký nádech a výdech.
1: Deep inhalation and exhalation.
0: Ještě jeden hluboký nádech a dlouhý pomalý výdech.
1: One more deep inhalation and long and deep exhalation.
0: Zahýbejte prsty na rukou, na nohou.
1: Move your fingers, move your toes.
0: Protáhněte se, jako když ráno vstáváte.
1: And stretch your body like in the morning when you wake up.
0: A pomalu se posaďte a připravte se na pranayamu.
1: And slowly sit up and get ready for pranayama.

0: Zavrete si oči.
1: Close your eyes.
0: Pohled a pozornost zaměřte na dech.
1: And concentrate on your breathing.
0: Zaspíváme jednou om.
1: And we'll chant om once.
0: Hluboký nádech.
1: Deep

0: Uvolněte svoje tělo.
1: Relax your body.
0: Tak, aby páteř zůstala vzpřímená.
1: But keep your spine at the upright position.
0: Zaměřte svoji pozornost na dech.
1: And guide your attention towards your breathing.
0: Buďte si vědomi každého nádechu a každého výdechu.
1: And be aware of every inhalation and of every exhalation.

0: Budeme cvičit nádýš odhanu třetího stupně.
1: We will do nádýš odhana, the third level.
0: Anuloma viloma. Střídavý dech.
1: Alternate breathing.
0: Takže dáme pravou ruku do pranayama mudry.
1: So place the right hand in pranayama mudra.
0: Ukazováček a prostředníček na střed mezi obočím.
1: So the index finger and the middle finger are in the middle between the eyebrows.
0: A začneme nádech levou.
1: Inhale through the left nostril.
0: Výdech pravou nosní dírkou.
1: Exhale through the right nostril.
0: Nádech pravou nosní dírkou.
1: Inhale through the right nostril.
0: A výdech levou.
1: And exhale through the left nostril.
0: A pokračujeme dál nádech levou. Výdech pravou.
1: And again carry on. Inhale through the left nostril and exhale through the right nostril.

0: A po výdechu levou nosní dírkou vrátíme ruku zpátky na koleno a dýcháme chvíli oběma nosníma dírkama.
1: And after the exhalation through the left nostril, bring the hand back on the knee and keep on breathing through both nostrils.
0: Klidný, plný jogový dech.
1: Calm, full yogic breath.

0: A po výdechu pravou nosní dírkou vrátíme ruku zpátky na koleno a zase chvíli dýcháme oběma.
1: And after the exhalation through the right nostril, place the hand back on the knee and breathe through the both nostrils.

0: Na závěr zaspíváme třikrát Om mantru Naham Karta.
1: Finally, we will chant Om three times in mantra Naham Karta.
0: Hluboký nádech.
1: Deep inhalation.

0: Feels like this is long, yeah.
1: Wrap your palms.
0: Položte dlaně na obličej.
1: Place the palms on the face.
0: Prohřejte svaly obličeje.
1: Warm the face muscles.
0: Pak dlaně oddalte a předkloňte se.
1: Bend forward.
0: Hari Om.

0: देव पुरुष महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। अलकपुरी जी महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।
1: गुरुदेवा की जय।
0: गुड इवनिंग माय डियर सिस्टर्स ब्रदर्स।
2: Dobrý večer, moji milí bratři a sestry.
0: Yoga teachers, yoga students.
2: Učitelé jógy a studenti jógy.
0: Yoga in the life around the whole world.
2: Jógy v denním životě na celém světě.
0: And all many, many yoga centers, different yoga schools and ashrams and temples.
2: A vy všichni v různých školách jógy, v různých ášramech, střediscích a v chrámech.
0: When we are learning about our yoga centers,
2: když se dozvídáme o našich jógových centrech,
0: and we have different techniques,
2: máme různé techniky,
0: and we feel good,
2: a je nám dobře.
0: But I said, and it's my not only feeling, but I wish.
2: A já říkám, je to nejenom můj pocit, ale i přání.
0: And I do think that all different yoga ashrams, they are best and good.
2: Že všechny jogové ashramy jsou ty nejlepší. Všechny jsou dobré.
0: Doesn't matter if it's religion or no religion.
2: Ať je v tom náboženství nebo není.
0: This is when the God has created.
2: To, co Bůh stvořil.
0: And where the humans was coming.
2: A když přišli lidé na svět.
0: And with the humans we slowly we came far distance to the close and we were mostly in the forest.
2: Tak jsme ušli velikou vzdálenost od těch dob, co jsme žili někde jenom v lesích.
0: We was not immediately like long ago.
2: Před dávnými časy.
0: Ages and ages.
2: Před dávnými věky jsme na tom nebyli tak, jak jsme teď.
0: But we have divided and we think all good for humans, for other creatures and all forest, etc.
2: A všichni smýšlíme dobře s ostatními bytostmi, nejenom s lidmi, ale i s ostatním stvořením, i s lesy a tak dál.
0: So that's why yoga is for all.
2: Proto je yoga pro všechny.
0: Yoga is for good health.
2: Yoga je pro dobré zdraví.
0: Harmony.
2: Pro harmonii.
0: Understanding.
2: Porozumění.
0: Peace.
2: Mír.
0: And long life.
2: A dlouhý život.
0: And be friends.
2: Abychom byli přátelé.
0: This is for as a yoga.
2: K tomu je yoga.
0: So after in that many who is coming now in this yugas.
2: A mnoho z těch, kteří přicházejí do této jugy, tohoto
0: and
2: období.
0: And everyone have different thinking.
2: Tak přicházíme s různým smýšlením.
0: And this thinking different is a different.
2: A je to rozdílný způsob uvažování.
0: And when we all come, yes, we are sitting together, we said yes, like this and that, but still we are separate.
2: My všichni třeba tady sedíme společně a kýváme na něco, že ano, ale stejně jsme v tom oddělení.
0: And they are separated, but for good things.
2: Ale to oddělení je k dobrému, pro dobro.
0: For example, one have farmhouse.
2: Když má někdo třeba farmu.
0: And there are he have different kind of fruits.
2: A sad a tam má různé ovoce.
0: Other have some kind of vegetables.
2: A další má farmu a pěstuje zeleninu.
0: Others have wheat.
2: Jiný farmář pěstuje pšenici.
0: So everyone is doing good for them.
2: Čili navzájem si prospívají.
0: And they are doing that also giving others.
2: A to, co dělají, tak také je i pro ostatní.
0: It was long ago it is said I don't know but my grandparents was telling.
2: A dřív to tak bylo, já sám to nevím ze své zkušenosti, ale moji prarodiče mi říkali
0: that time was no money.
2: Že v té době ještě neexistovaly peníze.
0: After slowly maybe the coins. Silver or gold.
2: A potom se možná razily nějaké stříbrné nebo zlaté mince, zlaťáky.
0: But it is very close time.
2: Ale to je prakticky až nedávno.
0: Before that there was no money, coins, nothing.
2: Dlouho předtím žádné peníze, žádné mince nebyly.
0: And they were living very happy. And everyone was giving each other. Someone gave vegetables, some was giving the milk from the cows.
2: A lidé žili navzájem velmi šťastně a navzájem se obdarovávali. Někdo daroval zeleninu, zase za to dostal třeba mléko.
0: So what we need, it was enough.
2: A všichni měli dostatek, co potřebovali.
0: Harmonious life.
2: Byl to harmonický život.
0: And so what that always that when the cows you have milk cows.
2: A tak ten, kdo měl krávy a dojil krávy.
0: Then they were giving the milk to others.
2: Tak se mohl podělit toto mléko s ostatními.
0: Others was giving some fruits.
2: Ostatní se zas dělili o ovoce.
0: Giving.
2: Dávali.
0: And happy.
2: A byli šťastní.
0: After that, it came more the money.
2: Potom do toho vstoupily peníze.
0: And money was that time, it was the Dvapar Yugas.
2: A to už jsme v Dvapar Yuze.
0: And that time, when it came the second, and then everyone who want to have what they have.
2: A pak za ty peníze si každý mohl pořídit to, co chtěl.
0: But that time came the God.
2: A v tu dobu přišel Bůh.
0: And this God, what time they said, who have something.
2: Bůh, který něco má.
0: So it is said, that king on that time, he it was they said like a god.
2: A oni totiž považovali tehdy krále za boha, za vtěleného boha.
0: And it came the gold.
2: A přišlo zlato.
0: So they said no, we don't give you place to the gold.
2: A oni pro to zlato neměli žádné upotřebení.
0: But he said, you have to give.
2: Ale ten král jim řekl, ale musíte mi to dát.
0: When I ask,
2: když vás o něco požádám,
0: then you give.
2: Tak mi to dáte.
0: You give to land.
2: Dáte mi zem.
0: You give the cows.
2: Nebo krávy.
0: You give your many families.
2: Dáte mi i členy rodiny.
0: Living happy. But one came that I am the gold.
2: Do té doby žili šťastně, ale pak přišel.
0: And king said.
2: Přišlo zlato a král řekl.
0: He said we have no any more space.
2: Tady už není žádné místo.
0: So then he said that give me the gold.
2: A řekl, dej mi zlato.
0: He said, well, gold is somewhere in the earth and very little, so give him.
2: A zlato je někde v zemi, nemá žádný užitek, a tak mu ho dal.
0: And when he said yes, then the king said.
2: A potom ten král řekl.
0: My gold will have a place or not?
2: Bude to zlato mít u tebe místo nebo ne?
0: He said, I don't want to give any place.
2: Já mu žádné místo dát nechci.
0: Then okay, can I put gold on your head?
2: No a můžu teda to zlato ti dát na hlavu?
0: How?
2: Jak?
0: Oh, very nice something.
2: Crown.
0: Yeah.
2: Tak z něj udělám korunu.
0: And then became the gold.
2: A tak získalo zlato hodnotu.
0: And now it was little but very powerful gold.
2: I když ho bylo málo, tak mělo nesmírnou cenu.
0: And so now all we are looking for gold.
2: A tak teď všichni hledáme zlato.
0: So that slowly we come and we said yes, I want to have.
2: Všichni jsme na tom tak, že se říkáme ano, tohle bych chtěl mít.
0: I cannot give you.
2: Nemůžu ti to jen tak dát.
0: Because it is very expensive.
2: Protože je to příliš drahé.
0: And so slowly they said also the cow milk.
2: A tak pomalu postupně to stejné bylo s mlékem kravským.
0: And all gave the milk.
2: Taky nemůžu ti jen tak dát mléko.
0: They made a yogurt.
2: Vyráběli jogurt, butter, máslo.
0: And they all gave them.
2: A předtím to všichni sdíleli.
0: But then it is said.
2: Ale potom se říká.
0: How expensive is the milk?
2: Jak drahé je mléko?
0: No, that's nothing.
2: Je levné.
0: I want to give you milk because I have little children. I give you milk to your children. Just give it.
2: Mám malé děti, tak si vezmu mléko, abych měl pro děti a jenom si ho tak můžu vzít.
0: Then people begins to give for the milk.
2: A tak pak lidé začali platit i za mléko.
0: For what?
2: Za co?
0: Coffee.
2: Za kávu.
3: Čaj.
0: And the tea.
2: A za čaj.
0: Okay, you can have a tea, why not?
2: Můžete si dát čaj, proč ne?
0: So there we became like something like drinking.
2: A tak jsme měli ty různé chutě, co chceme za nápoje.
0: So they give the milk for the tea.
2: A tak jsme si dávali mléko do čaje.
0: But people liked it.
2: A lidem to chutnalo.
0: So some people they made one shop.
2: A někdo si otevřel obchod.
0: And they made begin to make the tea and coffee.
2: Čajovnu a kavárnu začali prodávat kávu a milk. Čaj s mlékem.
0: And when make the coffee or tea, then you need the milk.
2: A když děláte čaj nebo kávu, tak k němu potřebujete mít mléko.
0: And you have to give money.
2: A za to se platí peníze.
0: For the coffee and tea.
2: Musíte si zaplatit za ten čaj i za kávu.
0: So they are taking milk, giving, but they are giving nothing and money and everything is going.
2: A tak sice mají to mléko, ale už ten oběh nefunguje. Dostávají se do toho peníze a všechno to jde pryč.
0: So they said, if you want to give milk for the tea and coffee.
2: Tak pokud chcete dát mléko pro čaj nebo kávu,
0: then you have to give money.
2: Tak za to musíte zaplatit peníze.
0: And so you know tea and coffee.
2: A víte, jaký je čaj a jaká je káva.
0: Even at a petrol place.
2: I na každé čerpací benzínové stanici.
0: So we go to the petrol.
2: Když bereme benzín.
0: And there is something coffee.
2: Tak nám tam nabídnou kávu.
0: Tea.
2: Čaj.
0: And how expensive is one coffee.
2: A jak drahý je tam ten jeden šálek kávy.
0: Sometimes they say four euros.
2: Někdy stojí i 4 euro.
0: No. How much is that?
2: Kolik to je?
0: And you said, okay, one coffee, tea for me, tea for you. We are five in the car. How much money goes?
2: Tak si řeknete, tak dobře, já si dám čaj a ty si taky dáš čaj a je nás pět v autě. A kolik peněz to je dohromady?
0: And then somebody have golden ring.
2: A někdo má zlatý prsten.
0: Or something gold in the nose.
2: A nebo zlatý kroužek v nose.
0: So they are giving tea, coffee.
2: A tak si dávají čaj nebo kávu.
0: And giving from that gold.
2: A směňují to za zlato.
0: Likewise, we humans.
2: A tak je to podobné s námi lidmi.
0: Now what we are doing great.
2: To, co teď děláme, je veliké.
0: We are doing good, but we are losing.
2: Děláme spoustu dobrého, ale zároveň o spoustu přicházíme.
0: Good house.
2: Máme dobrý dům.
0: Good dress.
2: Dobré oblečení.
0: And good instruments.
2: Dobré nástroje.
0: Like a car.
2: Jako auto.
0: Aeroplanes.
2: Letadlo.
0: And here everything.
2: Máme veškeré vybavení.
0: This is all slowly we went to in this way.
2: A tak jsme se pomalu vydali tímto směrem.
0: But then it is said.
2: Ale říká se.
0: You have everything.
2: Máš všechno.
0: Someone says I have gold.
2: Někdo řekne mám zlato.
0: And land.
2: A půdu.
0: Many things.
2: Pozemky, spoustu věcí.
0: Oh man.
2: O člověče.
0: I have everything.
2: Mám všechno.
0: But again that gold say.
2: Ale znovu to zlato řekne.
0: No.
2: Ne.
0: I will remain, not you.
2: Já zůstanu, ale ty nezůstaneš.
0: And so very rich person.
2: A velký boháč.
0: We don't know where the money is.
2: Nevíme, kde má peníze.
0: Or what kind of any gold or the silk or.
2: Ať má někde nějaké zlato nebo hedvábí.
0: And then it is said.
2: Říká se.
0: God said. Enough.
2: Bůh řekne, stačí.
0: You enjoy enough.
2: Už jsi z toho užil dost.
0: But this is not yours.
2: Tohle není tvoje.
0: Of course my.
2: Samozřejmě, že to je moje.
0: God, what do you think now?
2: Co si myslíš, Bože?
0: Yes. There was a story where that I'm not telling.
2: Je takový příběh k tomu, ale ten vám neřeknu.
0: But God gave everything.
2: Ale musíte se všeho vzdát.
0: And said, now we don't need you. We are all doing humans how we are.
2: A lidé řeknou, teď už si vystačíme, nic nepotřebujeme.
0: But then God, I don't know where he is sitting.
2: A pak Bůh, nevím, kde přesně sedí, kde dlí.
0: Never. We never see.
2: Boha nikdy nevidíme.
0: But he sees us.
2: Ale on vidí nás.
0: And so what they said, he touched one your gold and remain here and we died at you.
2: A tak pak, když se toho Bůh dotkne, tak to zlato tady zůstane, ale my odcházíme, Hariom.
0: Oh man.
2: O člověče.
0: For what we came.
2: na co jsme sem přišli.
0: How we want to live.
2: Jak chceme žít.
0: Everything was good.
2: Všechno bylo dobré.
0: But you did not understood me, oh my humans.
2: Ale ty jsi mě, člověče, nepochopil.
0: You did not understand the God.
2: Nepochopil jsi Boha.
0: Come on.
2: Pojď.
0: So doesn't matter which religion, which there, anywhere, only human, one human, that's all.
2: A je jedno, jaké je to náboženství, jde jenom o to, že člověk je člověk, to je celé.
0: So it is my religions, your religion, their religions.
2: Ať je to moje náboženství, vaše náboženství, jejich náboženství.
0: It's a good.
2: Všechno je to dobré.
0: But when our breath, it comes out, Hari Om.
2: Ale když naposledy vydechneme, tak tím to končí.
0: Inhale and exhale.
2: Nádech a výdech.
0: Bas. Exhale.
2: A poslední výdech.
0: In the car there is something exhale, you know.
2: V autě je taková.
0: How will go?
2: Jak to auto dál pojede?
0: Well, it stops that.
2: Když zatáhnete za ruční brzdu, tak zastaví.
0: So live good, happy, relaxed.
2: Čili žijte dobře, šťastně, uvolněně.
0: And many living, very many years they were living.
2: Mnoho lidí žilo mnoho let.
0: Now we have all, but we cannot enjoy.
2: A teď, i když máme všechno, tak si to už nedokážeme užívat.
0: And so we are here.
2: A tak jsme tady.
0: But again, ale the God said.
2: Znovu Bůh říká.
0: And God said this, please live healthy, happy,
2: prosím,
0: relaxed,
2: zdravě, šťastně, uvolněně,
0: etc.
2: A tak dál.
0: And that is God give us yoga.
2: A proto nám Bůh dává jogu.
0: And what is the yoga?
2: A co je to yoga?
0: We will see, if we see the all books, když everywhere, every yoga centers, tell them which kind of practice you are doing.
2: Když se podíváme na všechny ty knihy o józe ve všech jogových centrech, tak si řekneme, jakou kdo dělá jogu, kolik je druhů jogy.
0: Which kind of mantra means kind of practice.
2: Jaký typ cvičení, jaký typ mantry.
0: But
2: ale
0: we think this is yoga is for this and what is your for? No. It is God has given like this about yoga to make our body healthy, happy, long life and peaceful.
2: My si myslíme, že yoga je pro tohleto a pro támhleto, ale Bůh nám jogu dal proto, abychom si udrželi zdravé tělo, šťastné tělo, abychom v něm mohli dlouho žít.
0: Live life.
2: Abychom žili svůj život.
0: Live happy.
2: Žili šťastně.
0: Feel relaxed.
2: Cítili se uvolněně.
0: Feel comfortable.
2: Pohodlně.
0: And do good.
2: A dělali dobro.
0: Oh my man.
2: O můj člověče.
0: You are. God has given you one instrument.
2: Bůh ti dal jeden nástroj.
0: And that is the yoga.
2: A to je yoga.
0: Wish you all the best.
2: Přeju vám všechno
0: and
2: nejlepší.
0: Be healthy and happy through yoga.
2: A buďte zdraví a šťastní díky józe.
0: Hari Om.
2: Hari Om.

0: Again we are here in our beautiful ashram.
1: Jsme tu opět v našem krásném ashramu.
0: Beautiful country.
1: Krásné zemi.
0: Is called Czech Republic.
1: Jménem Česká republika.
0: They say it's a country where flows the milk and honey.
1: Říká se, že je to země, která oplývá medem a mlékem.
0: I hope still milk is flowing.
1: Já doufám, že tady to mléko ještě pořád je.
0: Honey is too.
1: I med.
0: All dear bhaktas.
1: Všichni drazí bhaktové.
0: Dear ones round the world.
1: Drazí po celém světě.
0: Who's with us with the webcast?
1: Kteří jste s námi přes webcast.
0: I welcome you also and bless you on the name of Alakh Puri ji Siddh Peeth Parampara.
1: Vítám vás a žehnám vás vám jménem Alakh Puri ji Siddh Peeth Parampara.
0: We have again with us our Maha Mandaleshwar Vivek Puri ji.
1: Máme tu opět mezi námi našeho Maha Mandaleshwara Vivek Puri ji.
0: Uma Puri ji.
1: Uma Puri ji.
0: And also our dear Swami Hari Harananji, Hari Puri.
1: Našeho drahého Swamiho Hari Puriho.
0: So, Hari Puri, you know many of you when you go to India.
1: Mnozí z vás znáte Hari Puriho z vašich návštěv Indie.
0: We welcome him also.
1: Jeho vítáme.
0: And also we have our host Swami.
1: A máme tady i naše hostitelské Swami.
0: Swami Gajananji.
1: Swamiho Gajananjiho.
0: Because Gajananji is at home now.
1: Protože Gajananji je teď tady doma.
0: Parvati.
1: A Parvati.
0: And many of others.
1: A mnozí ostatní.
0: There are pravda. Tak.

0: Dobrý. A ze sádvy Daja.
1: Také je tu sádvy Daja.
0: Well, this time especially we have our very dear guest.
1: Ale dnes tu máme zvláště drahého hosta.
0: Our guru brother sisters.
1: Naše guru bratra a guru sestru.
0: The couple.
1: Je to pár.
0: And it's coming from the root of Mahaprabhuji's.
1: A oni pocházejí od kořenů od Mahaprabhujiho.
0: It means that when Mahaprabhuji was living in the house and nearly 25 years near Nipal.
1: Je to tam
0: Bolaguda
1: v Bolagudě,
0: and Gendari.
1: Kedari, kde Mahaprabhuji bydlíval, kde měl dům a odtamtud ním pochází.
0: So from there is coming our dear sister Kailash Purohit. Can you stand up?
1: A odtud pochází naše drahá sestra Kailash Purohit.
0: And her husband Dinesh Purohit.
1: A její manžel pan Dinesh.
0: Is very dear disciple.
1: Jsou to velice drazí žáci.
0: From Jodhpur.
1: Z Jodhpuru.
0: Now they are living in Atlanta.
1: Teď bydlí v Atlantě.
0: The American Atlanta.
1: V americké Atlantě.
0: We have many Atlanta.
1: Máme mnoho Atlant.
0: In Rajasthani dialect.
1: V rajasthánském dialektu.
0: Atlanta means bring the chapati flour.
1: Znamená přines mouku na čapáty.
0: Atalao. Seva degne. As well as our dear sister Kripa Devi from Washington.
1: A také je to naše drahá sestra Kripa Devi z Washingtonu.
0: And our Savitri from Toronto.
1: A také naše Savitri z Toronta.
0: Well, also the whole family with the juniors.
1: A také celá rodina, včetně dětí.
0: And my very, very dear loving little one, Mohan, his name.
1: A velice jsou milující, ten maličký.
0: The whole family is here.
1: Se jmenuje Mohan.
0: They came from Vancouver.
1: Tady, přijeli z Vancouveru.
0: Also we welcome them.
1: I je vítáme.
0: And we have also coming couple from Brisbane.
1: Je to taky jeden pár z Brisbane.
0: Agnidev and Ratan.
1: Je to Agnidev a Ratan.
0: Where are they?
1: Kde pak jste?
0: Yeah. They are taking care of our Brisbane ashram.
1: Oni se starají o náš ashram v Brisbane.
0: And also from the Sunshine Coast from the Australia.
1: A také ze slunečního pobřeží v Austrálii.
0: The our Tyagpuri and Yamuna.
1: Je tu náš Tyagpuri a Yamuna.
0: Karam Sanyasi.
1: Jsou to Karam Sanyasi.
0: But they went from the wave to in Hungary. They are in Hungary now.
1: Ale
0: oh, jsou... they are here. Yes, thank you. So from India,
1: z Indie,
0: our pandit,
1: náš pandit,
0: he is going to purify the space.
1: On bude pročišťovat prostor.
0: Yes, that will be something that I will tell you after.
1: To bude něco a o tom vám povím později.
0: So many are there still, if I will repeat, then whole evening will go.
1: Protože kdybych to teď celé opakoval, tak uplyne celý večer.
0: So, it's very global.
1: týká se to, je to celosvětové.
0: And I'm very happy to see you all.
1: Jsem velice šťastný, že vás všechny vidím.
0: It is Mahaprabhuji's, Guruji's, Devapuriji's blessings.
1: Je to Mahaprabhujiho, Gurujiho, Devapuriji's požehnání.
0: Our this seminar or retreat.
1: Tento náš program, tento seminář.
0: As usual in our beautiful ashram, Mahaprabhudeep Satsang Foundation.
1: Je jako obvykle v našem krásném ashramu spravovaném Mahaprabhudeep Satsang nadací.
0: This ashram have now very strong spiritual vibration.
1: Tento ashram má velice silnou duchovní vibraci.
0: If that will not be, then all of you we would not be here.
1: Kdyby to tak nebylo, tak bychom tady my všichni nebyli.
0: This ashram is also very important for us, very dear to us, because our dear Holy Guruji was here.
1: A tento ashram je pro nás důležitý a velice drahý, také proto, že náš drahý Holy Guruji byl tady.
0: Now, this seminar have certain programs.
1: Tento seminář má určité programy.
0: First is for the juniors.
1: Za prvé pro děti.
0: As usual, every time, every year, our juniors, they are very beautiful, very kind to us that they are always silent.
1: A jako každý rok naše děti, naši mladí jsou velice k nám laskaví, že cvičí a jsou potichu.
0: They organize nice programs.
1: Zařizují si krásné programy.
0: And time is passing very quickly.
1: A čas plyne velice rychle.
0: I think I'm getting old.
1: A já myslím, že stárnu.
0: My juniors who was small.
1: Ty děti, ty junioři, které jsem viděl jako malé.
0: Now they are parents already.
1: Teď už jsou z nich rodiče.
0: So they are grown in the beautiful garden of yoga and daily life.
1: A tak vyrostli v té krásné zahradě jogy v denním životě.
0: I was surprised.
1: Byl jsem překvapený.
0: That especially in these countries.
1: Zvlášť v těchto zemích.
0: They are with me 5 generation.
1: Už je se mnou 5 generací.
0: And it's very beautiful.
1: Je to velice krásné.
0: And it is the not single person but the whole families.
1: A nejde o jednotlivého člověka, ale celé rodiny.
0: So you can imagine how this generation has grown sattvic way of living.
1: A tak si dovedete představit, že tyto generace vyrůstají se sattvickým způsobem života.
0: And also eating sattvic food.
1: Jedí sattvické jídlo.
0: Vegetarians.
1: Vegetariánské.
0: And practicing yoga in daily life.
1: A cvičí jogu v denním životě.
0: Yoga in daily life is a worldwide.
1: Yoga v denním životě je celosvětová.
0: And it is very neutral.
1: A je velice neutrální.
0: One can practice, doesn't matter which religion you follow or you don't have religion.
1: Můžete jít cvičit, ať už máte jakékoliv náboženství nebo nemáte žádné náboženství.
0: We are not developing some new cultures.
1: Nerozvíjíme žádnou novou kulturu
0: or religions,
1: nebo nové náboženství.
0: But we are developing and purifying and liberating our soul.
1: Ale my rozvíjíme, očišťujeme a osvobozujeme naši duši.
0: So these other different things will remain here on this earth.
1: To ostatní zůstane tady na této zemi.
0: But it's very important for us in this Kali Yuga time.
1: Ale pro nás v této době Kali Yuga je velmi důležité.
0: That we develop our soul towards spirituality.
1: Abychom rozvíjeli svoji duši směrem k duchovnosti.
0: There is still misunderstanding or not clarities that what is difference between religion and spirituality.
1: A stále není jasné, stále je nedorozumění, jaký je rozdíl mezi náboženstvím a duchovností.
0: The purity of the spirituality
1: čistota duchovnosti,
0: that can purify from all the negative karmas and the soul becomes free.
1: To vás může očistit od všech negativních karem a duše se osvobodí.
0: So we are covered by so many vibrations.
1: My jsme pokrytí tolika vibracemi.
0: So many karmic influences.
1: Tolika karmickými vlivy.
0: And the ignorance.
1: Nevědomostí.
0: Ignorance that we don't know.
1: Nevědomosti, že ani nevíme.
0: And we are doing something we don't know what we are doing.
1: A děláme něco, ani nevíme vlastně, co to děláme.
0: There are two kinds of this subject in this.
1: To, tento předmět má dvě stránky.
0: We know what we are doing.
1: My víme, co děláme.
0: But we don't know what we are doing and what will be the result of that.
1: Ale nevíme, co to vlastně děláme, protože neznáme, jaké to bude mít následky.
0: So these are two.
1: Takže tady jsou dva.
0: We are doing.
1: My něco děláme.
0: But we don't know what will be the result what we are doing.
1: Ale nevíme, co bude výsledkem toho, co děláme.
0: And body is also suffering.
1: Tělo také trpí.
0: Nowadays the family is suffering.
1: Teď trpí i rodiny.
0: The environment is suffering.
1: Prostředí trpí.
0: Many things happen.
1: A stane se mnoho věcí.
0: But within this body,
1: ale v tomto těle,
0: that beautiful soul is suffering very much.
1: Ta krásná duše velice trpí.
0: We are suffering here on this mortal world.
1: Trpíme tady v tomto smrtelném světě.
0: And when we go out of this body,
1: a když opustíme toto tělo,
0: we are again involved in certain other atmospheres.
1: Tak jsme zase opět, nás zasáhnou určité jiné atmosféry vlivy.
0: We are caught like a fish in the net.
1: Jsme chyceni jako ryba v síti.
0: And so the science of yoga in daily life,
1: takže věda jogy v denním životě,
0: was had developed and million of people practice,
1: která je rozvíjená a cvičí
0: around the world,
1: miliony lidí po celém světě.
0: They are also learning and people are watching this our webcast.
1: A lidé se učí i tím, že sledují náš webcast.
0: So what we are doing in the seminars,
1: to co my tady děláme na seminářích,
0: we are working on our soul to develop.
1: Pracujeme na tom, aby se naše duše rozvinula.
0: Towards the spirituality.
1: Směrem k duchovnosti.
0: Come to clarity and to purify our karmas.
1: Abychom dostali tu jasnost a pročistili karmy.
0: That we can forgive whatever we have done.
1: Abychom odpustili, cokoliv jsme učinili.
0: And that we are in position,
1: a jsme, abychom byli,
0: to pay our that respect that whatever we have done unconsciously, Lord may forgive us.
1: A abychom získali tu pokoru, že cokoliv jsme udělali nevědomě, aby nám Bůh odpustil.
0: There is one nice bhajan from one saint.
1: Je jeden krásný bhajan od jednoho světce.
0: It's from one is called Surdas ji.
1: A jeho jméno je Surdas ji.
0: Surdas was by birth he was a blind.
1: A on od narození byl slepý.
0: But his bhajans what he wrote is a very very famous.
1: Ale ty duchovní písně, které napsal, jsou velmi slavné.
0: And it will be sung these bhajans in many films, in many events.
1: A uslyšíte je zpívat v mnoha filmech při mnoha příležitostech.
0: The physical eyes was not visible for him.
1: Ty jeho těma fyzickýma očima on neviděl.
0: But he had an inner eyes.
1: Ale měl vnitřní zrak.
0: Third eyes.
1: Třetí oko.
0: He could yes, thank you. Yes, pravda. Tak. a dobrý. Therefore, it is very true.

0: He said to God,
1: říká Bohu,
0: oh God,
1: o Bože,
0: please do not mind, or please do not notice my mistakes.
1: Prosím, nevšímej si mých chyb.
0: Do not pay your attention towards my mistakes.
1: Nepozoruj, nevšímej si mých chyb.
0: Prabhuji, mere avgun chitna dharo. Sam drashti hai naam tiharo. O God.
1: O Bože.
0: You are known as equal visions.
1: Ty jsi znám jako ten, který na všechny nazírá stejně.
0: You do not count our sin.
1: Nepočítáš naše hříchy.
0: If someone is a sinner or one is not a sinner.
1: Pokud je někdo hříšník nebo není.
0: God, all are equal to you.
1: Před Bohem jsou všichni rovní.
0: Sam drashti hai naam tiharo. Chahe to paar karo. Hey Prabhu, if you can, you can let me cross this ocean of the Maya. Prabhuji, mere avgun chitna dharo.
1: O Prabhu, jestli ty chceš, necháš mě překročit tento oceán.
2: Sri Deep Narayan Bhagavane ki jay. Sri Surdaji Maharaja ki jay. Svai Maheshwar Nandi Vishwa Gurudeva ki jay. Prabhuji, mere avguna chitna dharo.

0: Dipna Rem Bhagavane, ki jay, Sudar Ji Maharaja, ki jay, Swami Maheshwaranand Ji Vishwa Gurudeva, ki jay.
1: We do the things consciously, but it is in unconsciously.
2: Ale my to děláme vědomě, ale je to v nevědomí.
1: Because Bhagavan Krishna said in Bhagavad Gita, in Karma Yoga chapters,
2: Bhagavan Krishna Bhagavad Gita v kapitole o Karma Yoze říká,
1: Arjuna, whatever you are doing,
2: Arjuna, cokoliv děláš,
1: you should know the form of the action.
2: Měl by si vědět podobu toho činu.
1: This is the first.
2: To je za prvé.
1: That you know what you are doing.
2: Měl bys vědět, co vlastně děláš.
1: When you will know the form of the action.
2: Když poznáš podobu toho činu.
1: Then your eyes will open.
2: Pak se otevřou tvé oči.
1: Inner eyes.
2: Vnitřní zrak.
1: That time our intellect will show us the picture.
2: Pak nám
1: object.
2: Náš intelekt ukáže obraz toho předmětu.
1: But still we can't give up.
2: Ale my se pořád nedokážeme vzdát.
1: Then our viveka comes.
2: Pak přichází
1: the intelligent. Our viveka, which is giving very clear result.
2: Naše viveka, která nám dává velice jasné výsledky.
1: That what you are doing.
2: To, co děláš.
1: Is the best. Go ahead.
2: To je to nejlepší, pokračuj.
1: Or what you are doing is not good, bad.
2: A nebo to, co děláš, není dobré, špatné, je to špatné.
1: Don't do it.
2: Nedělej to.
1: Now if you follow your viveka.
2: A pokud byste se řídili svojí vivekou.
1: Then we are protected.
2: Pak jsme ochráněni.
1: But ignorance.
2: Ale nevědomost,
1: our desires,
2: naše touhy,
1: or our ego,
2: nebo naše ego,
1: that will say, nah, we do it.
2: To si řekne, ale já to stejně udělám.
1: Now,

0: We are human.
1: My jsme lidé.
0: Out of 8.4 million different creatures.
1: 8,4 milionů různých tvorů.
0: We got that kind of intellect and viveka.
1: Jsme my dostali takový druh intelektu a viveku.
0: And we do have more in our heart what we call karuna.
1: A navíc máme v srdci to, čemu říkáme karuna.
0: Karuna means mercy.
1: A to znamená milost.
0: We pray to thee, O Mother Maria, for thy mercy.
1: Modlíme se k tobě, O Matko Marie, za tvoji milost.
0: Or, O Krishna, O Rama.
1: O Krishna, O Ramo.
0: We are praying for thy mercy.
1: Modlíme se za tvoji milost.
0: And what is that mercy?
1: A co to je ta milost?
0: Thou shall not kill.
1: To nezabiješ.
0: Thou shall not kill.
1: Ty nebudeš zabíjet.
0: Who said this?
1: Kdo tohle řekl?
0: Jesus.
1: Ježíš.
0: Did he say, don't kill humans?
1: Řekl, nezabiješ člověka.
0: And you can kill others.
1: A můžeš zabíjet ostatní.
0: That was not in that constitution of Jesus' intellect.
1: To nebylo v té konstituci Ježíšova intelektu.
0: Or his mercy.
1: A nebo v jeho milosti.
0: But animals don't know.
1: Ale zvířata to nevědí.
0: So in human heart,
1: že v lidském srdci,
0: there's a karuna.
1: Je karuna.
0: There's a mercy.
1: Je tam milost.
0: And this mercy, karuna is.
1: To je, to znamená.
0: First is towards every living being.
1: Za prvé směřuje ke všem živoucím tvorům.
0: Doesn't matter if it's humans or animals or birds or fish.
1: Ať už jsou to lidé, zvířata, ptáci, ryby.
0: Tak pravda. Thank you. This clock is always my witness.
1: Tyto hodiny jsou mi svědkem.
0: So there is we have to show them our mercy.
1: Musíme projevovat svoji milost.
0: Our kindness.
1: Svůj soucit, laskavost.
0: Our humbleness.
1: Naši pokoru.
0: If someone kill us.
1: Kdyby nás někdo zabil.
0: How will we feel?
1: Jak my bychom se cítili?
0: Only someone will say, I am going to kill you.
1: Jenom kdyby někdo řekne, já tě teď zabiju.
0: And don't worry, within 1 week I will kill you.
1: A neboj se, za týden tě zabiju.
0: This 1 week will be horror.
1: Ten jeden týden pro nás
0: day
1: bude.
0: Night you can't sleep.
1: Hororem ve dne noci.
0: And you don't know where you can hide.
1: Nedokážem usnout a nebudem vědět, kam se
0: schovat. Life is dear to everyone.
1: Život je drahý pro každého.
0: So similar feelings have every creature.
1: No, obdobné pocity má každý tvor.
0: Now, if we are doing consciously or unconsciously.
1: Ať už to děláme vědomně nebo nevědomně.
0: But we are killing.
1: Ale zabíjíme.
0: We eat that animals.
1: A jíme ta zvířata.
0: It is said.
1: Říká se.
0: The first guilty or affected will be the person who give that animal to the butcher.
1: Že první ta vina, ta hlavní vina půjde k tomu člověku, který to zvíře prodal nebo přivedl nebo dal tomu řezníkovi.
0: Or who is selling that?
1: Nebo kdo ho prodává?
0: Then before that the major sin, major suffering in that sin will be for whom one is selling, for whom he is killing.
1: Ale hlavní břímě té viny, hlavní díl toho utrpení hříchu půjde tomu, pro koho to bylo zabito, komu to bylo prodáno.
0: Who requires that?
1: Ten, kdo o to požádal, ten, kdo to vyžaduje.
0: Means to eat.
1: Ten, kdo to chce k jídlu.
0: So the 90% sin goes to that one who is eating.
1: Tak 90% toho hříchu jde k tomu, kdo to jí.
0: If nobody will eat,
1: kdyby to nikdo nejedl,
0: who will kill the animals?
1: Kdo by pak ty zvířata zabíjel?
0: Only who is mad.
1: Jenom nějaký blázen.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: So this is what I wanted to tell.
1: Tohle vám chci říct.
0: That we do consciously, but we are not doing consciously.
1: Takže my sice jsme
0: we
1: vědomí,
0: are doing unconsciously.
1: Ale děláme spoustu věcí nevědomě.
0: Still it is not very clear in the human's brain.
1: Protože v lidském mozku to stále není velice jasné.
0: They do not realize that mercy.
1: Oni si neuvědomili onu milost.
0: It is said that one feels the pain. Lagi lagi sab koi kahe lagi nahi ligar lagi jiske aisi lag gayi ho gayi aram paar. Everyone said, oh, I'm hurted, oh, I have pain.
1: Tak říká se, že ten to procítí, každý říká, já mám bolest, mě bylo ublíženo, mě to bolí.
0: That's nothing.
1: Ale to nic, to není nic.
0: But that one feels the pain where the arrow went through and through.
1: Ale ten cítí bolest, kdo byl proklán šípem.
0: And that will make in astral form a kind of cover over your soul.
1: A v astrální podobě to vaši duši zahalí určitým obalem.
0: So that soul will not come to that Brahmaloka.
1: A taková duše potom nedojde do Brahmaloky.
0: Is rolling again and again further like a snowball.
1: Valí se dál a dál jako sněhová koule.
0: How to come out of that ball?
1: A jak se dostat z takové sněhové koule?
0: That we are inside.
1: Uvnitř které jsme.
0: Now, if you believe or not.
1: Ať už tomu věříte nebo ne.
0: Believe does not change the reality.
1: Víra nemění skutečnost.
0: If you believe or don't believe.
1: Ať už věříte nebo ne.
0: It is sunsetting now.
1: Teď zapadá slunce.
0: Someone will say no.
1: A někdo řekne ne.
0: Well, in America, somewhere there, in Canada.
1: V Americe, někde v Kanadě.
0: Sun is not setting.
1: Tam slunce nezapadá.
0: But wait.
1: Ale počkej.
0: Wait.
1: Počkej.
0: It will set.
1: I tam zapadne.
0: So the time will come.
1: A tak přijde čas.
0: So if the human will realize this,
1: kdyby tohle si lidé uvědomili,
0: then human soul will be liberated.
1: Pak by byla lidská duše osvobozená.
0: Nowadays even the doctors.
1: A dnešní době dokonce i lékaři.
0: They don't know.
1: Ani lékaři to nevědí.
0: And they are supporting that we should eat meat and we should eat eggs and this and that.
1: A podporují, abychom jedli maso, abychom jedli vajíčka a tak dále.
0: Mahatma Gandhi was eating nothing.
1: Mahatma Gandhi nejedl nic.
0: Neither this, neither there.
1: Ani tohle, ani tamto.
0: Very simple food.
1: Velice prosté jídlo.
0: But how was his brain?
1: Ale jaký měl mozek?
0: Swami Vivekanand.
1: Swami Vivekanand.
0: Many others.
1: A mnozí další.
0: And it is sure Jesus was not non-vegetarian.
1: A je jisté, že Ježíš byl také vegetariánem.
0: The many great personalities in the world.
1: Mnoho velkých osobností ve světě.
0: So now so many diseases are coming.
1: A teď je tady tolik nemocí.
0: And we are suffering from those diseases.
1: A my trpíme těmi nemocemi.
0: There's so much cancers.
1: Je tolik rakovin.
0: This is our nourishment.
1: A to je kvůli naší výživě.
0: Because from what you are feeding the animals.
1: Protože to, čím živíte ta zvířata.
0: How these animals are, how is their brain.
1: Jak oni mají mozek, jak jenom oni jsou.
0: Their fear, their suffering.
1: Jejich strach, jejich utrpení.
0: Don't think that animals doesn't feel.
1: Nemyslete
0: and
1: si,
0: they do cry.
1: že zvířata nic necítí, i oni naříkají.
0: Is it that the whole body is trembling?
1: Celé jejich tělo se třese.
0: That is coming to them who is eating.
1: A to přechází na ty, kteří to pak jedí.
0: How can we say that we are liberated?
1: Jak bychom mohli pak říct, že jsme osvobozeni?
0: Yes, one day when you are old.
1: Jednoho dne, až budete staří.
0: Lost everything.
1: O všechno přijdete.
0: And you will die.
1: A umřete.
0: But this dying is not the last one.
1: No, ale tohleto umírání není poslední.
0: It will repeat again and again.
1: Bude se to opakovat znovu.
0: Therefore,
1: znovu.
0: That purification.
1: A proto to pročištění.
0: That prayers.
1: Ty modlitby.
0: If you go to the church to prayer.
1: Když jdete do kostela se pomodlit.
0: Yes. Ano, it is something.
1: Něco to znamená.
0: But what are you doing after when you come out of the church?
1: No, a co děláte potom, když vyjdete ven z kostela?
0: You are going somewhere and eating the beef.
1: Dáte si někde hovězí, jdete
0: or
1: si někam najít nebo vepřové.
0: Or goat.
1: Nebo kozu.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: So maybe there is a small tunnel.
1: Možná je takový malý tunel.
0: To go to Brahmloka.
1: Který lze dojít do Brahmaloky.
0: So only limited humans soul can go.
1: A jenom určité lidské duše tam mohou projít.
0: Other go somewhere else.
1: Ostatní jdou někam jinam.
0: So wake up.
1: Tak se probuďte.
0: Wake up.
1: Probuď se.
0: And that purify through sadhana.
1: A pročišťuj se skrze sadhana.
0: Prayers, mantras,
1: mantru.
0: Any religion, anywhere.
1: Jakékoliv náboženství, kdekoliv.
0: Religion is only inspiration.
1: Náboženství je inspirací.
0: But to do, to bring to the highest consciousness.
1: Ale praktikovat to, přivést se k tomu nejvyššímu vědomí.
0: You have to do.
1: To musíte vy zvládnout vy sami.

0: It's a beautiful day today here in Czech Republic.
1: Dnes tady v České republice byl krásný den.
0: Beautiful, all white and white the snow.
1: Všude bílý sníh.
0: Nice warm.
1: Bylo hezky teplo.
0: Just now is coming about 5, 6, 7 minus.
1: Teď je asi tak 5, 6 nebo 7 stupňů pod nulou.
0: Very silent.
1: A je krásné ticho.
0: Peace.
1: Mír.
0: And bliss.
1: A blaženost.
0: Of the Gurudev satsang.
1: Gurudevova satsangu.
0: Round the whole world.
1: A po celém světě.
0: And yoga in daily life.
1: A je to yoga v denním životě.
0: In this corona times, many, many people send a message, and even I did not know them who they are, but they have learned through this our satsangs, our yoga in their life, our lectures, and very clear and simple knowledge to give all.
1: A v téhle době koronaviru mě píšou lidé, které jsem ani neznal, a píšou mi o tom, jak jsou rádi, že poznali naše přednášky, programy, satsangy, a že to je velice jasné a čisté sdělení.
0: We know always, I'm telling, the yoga is very, very old when the Shiva comes.
1: Jak víte,
0: and
1: tak
0: before Shiva comes, there was already the principle of yoga.
1: Jak víte, tak vždycky říkám, že yoga je starobylá a že vlastně už od Šivy a že ještě než přišel Shiva, tak ty principy jogy tady už byly.
0: And we will in that it's not only for a human yogas.
1: A yoga není jenom pro lidi.
0: But it is all creatures and all vegetations.
1: Ale je vlastně o všech živočiších a všech rostlinách.
0: All many, many creatures in the water.
1: Všechny bytosti, které žijou ve vodě.
0: Jalchar, thalchar and nabachar.
1: Tyhle tři.
0: In the water.
1: Ty, co žijí ve vodě.
0: On the earth.
1: Na zemi.
0: And in space.
1: A v prostoru, ve vzduchu.
0: All these creatures.
1: Tak všichni tyto tvorové.
0: They are in the part what we call in yogic systems.
1: Tak jsou součástí toho jogového systému.
0: Understand.
1: Takže porozumějte tomu.
0: Who can understand about this?
1: Kdo tomu dokáže pochopit?
0: That becomes to go to the Brahman highest.
1: Ten jde k nejvyššímu, k Brahmanovi, k Brahmovi.
0: But we know that, of course, we are the very far, the humans.
1: Ale víme, že samozřejmě my lidé jsme daleko.
0: But this is that only there are two paths now.
1: Ale jsou vlastně jenom dvě cesty.
0: Uthan and Patan.
1: Uthan a Patan.
0: When we come on the on peak of the mountain.
1: Když se dostaneme na vrcholek hory,
0: we are standing there.
1: Tak tam stojíme.
0: There's only two.
1: A jsou jenom dva.
0: If we go higher,
1: pokud jdeme výš,
0: or we go back on the rock.
1: A nebo se vrátíme dolů po skále.
0: That we all it means we come again back in this world.
1: A to pak znamená, že se vrátíme zpátky do tohoto světa.
0: And we don't know this jiva, this soul.
1: A nevíme, jestli tato jiva, tato duše.
0: In which life it will come.
1: V jaké podobě života se vrátí.
0: Or where we go up.
1: A nebo když jdeme nahoru.
0: That is the Shiva,
1: tak je to
0: Vishnu and Brahma.
1: Shiva, Vishnu a Brahma.
0: So there we are coming to the very highest and in a cosmic oneness.
1: A tam pak jdeme k nejvyššímu a k vesmírné jednotě.
0: So, but now we come again that this science of the God science.
1: Ale teď se vracíme zase k té vědě o Bohu.
0: And that God science, what God has given all and we also.
1: To, co Bůh nám dal a co my všichni máme.
0: And so in our physical body.
1: Takže v našem fyzickém těle.
0: It's also the science of the God.
1: Je také ta božská věda.
0: And now there is a long time that doctors, professors, etc. they are researching in our body which muscles, which the in our bodies, the breath, heart, etc.
1: A víte, že už vlastně dlouho lékaři a výzkumníci bádají, jak to tělo funguje, jak je to s různými svaly a tak dále.
0: So we know that our modern science, if someone is dying.
1: A víme, že ta moderní věda, když někdo umírá.
0: There are so good doctors and professors of that this they can hold the soul in the body still.
1: Tak ti lékaři jsou tak šikovní, že dokáží tu duši udržet v těle nějakou dobu ještě.
0: So far we are already.
1: Tak daleko už jsme.
0: But we have to go more higher than this.
1: Ale musíme jít ještě výš.
0: So we know and that mostly it is said prana.
1: A víme a říká se, že je to hlavně prána.
0: Prána, prána means life.
1: Prána znamená život.
0: Prána means the life and life means the prána.
1: Prána je život a život je prána.
0: Our soul is in prána.
1: A naše duše je v práně.
0: And so how we have got Shiva has given us about yoga.
1: Takže
0: everything.
1: Jak to, co nám dal Shiva o józe, to všechno.
0: And now we don't know if Shiva was that I did this and that. Only I tell what in through the literatures everywhere.
1: A my nevíme, jak to přesně s Shivou bylo. Já vám říkám jenom to, co se objevuje v literatuře a podobně.
0: But they have given us freedom.
1: Ale dali nám svobodu.
0: Gave everything us, everything.
1: Dali nám úplně všechno.
0: Now you should, we should take care.
1: A teď bychom se o to měli postarat.
0: And that in this human's body.
1: A v tomhle lidském těle.
0: Either we go up or we go again back.
1: Jdeme buď nahoru a nebo zpátky dolů.
0: That is called up or down.
1: Takže nahoru nebo dolů.
0: And in this we are talking last 5 months, 6 months.
1: A za těch posledních 5 nebo 6 měsíců si říkáme o tom.
0: And we have learned many, many things.
1: A dozvěděli jsme se mnohé věci.
0: And this is like a prana mantra.
1: A je to jako prana mantra.
0: And that is, it's called Ida, Pingala and Sushumna.
1: A říká se tomu Ida, Pingala a Sushumna.
0: Now these three from nostrils.
1: Takže tyhle tři přes nosní dírky.
0: The left nostril.
1: Levá nosní dírka.
0: And right nostril.
1: Pravá.
0: And the through the whole all this that goes changing between.
1: A ty se vlastně takhle křižují v těle.
0: This is a science which is a rare people can understand.
1: A to je věda, které málo kdo rozumí.
0: And have to practice.
1: a je potřeba ji praktikovat.
0: Many people they are practicing only 1 week or 1 month or they others they are going constantly.
1: Mnoho lidí to cvičí třeba jenom týden nebo měsíc a pak jsou lidé, kteří to dělají neustále.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Takže Ida, Pingala a Sushumna.
0: And Vajranadis.
1: A Vajranadi.
0: So this we coming then call the Swar Yoga.
1: Takže tyto nády, o tom mluvíme jako Swar Yoga.
0: And Swar Yoga is that three.
1: Takže to jsou ty tři.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: And these three are balanced on the Vajranadi.
1: A ty tři jsou vyrovnané ve Vajranadi.
0: So when we want to practice pranayam,
1: čili když chceme cvičit pranayamu,
0: so there are two things.
1: Tak jsou dvě věci k tomu.
0: If you know ourselves which nost this flowing, this nostril or this nostril.
1: Když víte, jestli máte zrovna uvolněnou jednu nebo druhou nosní dírku,
0: then we should go through that when to do the pranayam.
1: Tak tou bychom měli dělat pranayam.
0: Because the Ida, Pingala, this both nostrils,
1: protože Ida a Pingala v obou nosních dírkách,
0: and they have time for left side or right side.
1: Tak tam je čas, kdy je to, kdy to proudí levou nosní dírkou a kdy to proudí pravou nosní dírkou.
0: But it means not that left nostril is blocked and only right.
1: Ale neznamená to, že by byla třeba levá zablokovaná a proudilo to jenom pravou.
0: Or right nostril blocking and the left cross. It's not like that.
1: A nebo opačně, tak to není.
0: But more prana coming from the one of the nostril.
1: Ale více prány proudí jednou z těch nosních dírek.
0: And that we have to understand which nostril is flowing.
1: A pak je potřeba porozumět tomu, v které nosní dírce to proudí víc.
0: And so those yogic are practicing and they know this, then they know just one little more exhaling from both nostrils and you will see from which nostril is coming more the breath.
1: Kteří to pravidelně cvičí, tak ty jenom tím, že si zhluboka vydechnou, tak poznají, kterou z těch nosních dírek, která je, kterou
0: to proudí víc. So how should we know?
1: A jak to teda poznat?
0: So best is on our hand.
1: Nejlepší je to na ruce.
0: Here on this side.
1: Tady na hřbetu ruky.
0: And we shall exhale.
1: Takže vydechneme.
0: And breath out with both nostrils.
1: Oběma nosníma dírkama vydechneme.
0: And find out where the more breath is coming out.
1: Zjistíme, odkud je silnější ten výdech, z které dírky.
0: Now, for example, myself.
1: A já třeba teďkon.
0: Coming from the right nostril, very strong.
1: Mně to jde silněji teď z pravé dírky.
0: If someone have flu.
1: A když má třeba někdo chřipku.
0: Or blocking the nose little bit, that is not like that.
1: Nebo má třeba ucpaný nos rýmou, tak pak to tak nefunguje.
0: So this nostril is going on now for me.
1: Takže mě teďkon proudí víc.
0: And it will go about half hour.
1: A bude to tak asi půl hodiny.
0: Or less.
1: Nebo méně.
0: Or more.
1: Nebo víc.
0: And so if we want to change the nerve systems, how the breath is going.
1: Čili pokud chceme ovlivnit nervový systém dechem.
0: So for example,
1: tak například.
0: If you want that flowing left nostril now,
1: tak kdybyste chtěli, aby teď to proudilo levou dírkou.
0: But it is right side is my this nostril flowing.
1: ale teď vám víc to proudí pravou.
0: Very strong.
1: Teď je to silné v pravé.
0: But I want to go to the left nostril.
1: Ale chci jít Ida. Do Idy, do levé.
0: Ida, do Pingala.
1: Vlevo Ida, vpravo Pingala.
0: So if I want to open my left nostril,
1: tak když si chci teď otevřít levou nosní dírku,
0: then we should take little cloth,
1: tak bychom si měli vzít kus látky,
0: or our one hand under the armpit,
1: a nebo si dát ruku do ramení jamky,
0: so
1: pod rameno,
0: we take this some cloth and put it in our armpit,
1: a nebo kus látky a dáme si to do podpaždí.
0: And wait for a while.
1: A chvilku počkáme.
0: Automatically the right nostril is flowing. Now it will change, it will come to the left one.
1: A automaticky, když si to dáme pod do pravého podpaždí, tak potom se ten větší, silnější proud přesune z pravé na levou.
0: So this is the one should know everyone. It's very easy, very good, how to bring the left nostril to the right nostril or the right from the left.
1: Takže tohle by měli všichni vědět, je to snadné a jak vlastně to přesouvat ten hlavní proud, hlavní tok prány mezi levou a pravou dírkou.
0: Those who want to make the Swar Yoga.
1: A kdo chce se věnovat Swar Yoga?
0: Swar Yoga. So it is like this when we want to drink water.
1: Je to tak, že když chceme se napít vody,
0: then we should go through the left nostril.
1: Tak bychom měli jít levou nosní dírkou.
0: And when we are eating, we go to the right nostril.
1: A když jíme, tak pravou.
0: Those who are practicing this,
1: a ti, kteří tohle cvičí,
0: Swar Yoga,
1: cvičí Swar Yogu,
0: it's very easy for them.
1: Tak pro ně je to snadné.
0: But for others not.
1: Ale pro ostatní ne.
0: We have to learn about 1 month or 2 months or 3 months.
1: Musíme se to učit tak měsíc, dva nebo tři.
0: Then it is said also.
1: A pak se také říká,
0: that when we are sleeping,
1: že když spíme,
0: so it is said that we should let it flow our nostril. Right one.
1: Tak se říká, že bychom měli ten hlavní proud nechat v pravé nosní dírce.
0: But someone said no, that the heart is left side.
1: Ale někdo řekl, že ne, protože srdce je na levé straně.
0: And we are suppressing.
1: A že již vlastně ležíme na levém.
0: No. Heart is not suppressed like this.
1: V levém boku tak stlačujeme srdce, ale to není pravda.
0: So when we sleep on left side.
1: Čili když spíme na levé straně.
0: Then this is like is awakened.
1: Tak se probouzí.
0: So this all there is very nice books. There are Swar Yoga.
1: A jsou tam krásné knihy o Swar Yoze.
0: Because we are all learning about physical in our body.
1: Protože se všichni učíme o tom fyzických procesech v těle.
0: So this is pranayama.
1: A to je pranayama.
0: So then if you know how is flowing left or the right.
1: A když víte, jak to proudí levou nebo pravou nosní dírkou.
0: But we said okay, now we will practice pranayam.
1: A řeknete si, že třeba teď jdete cvičit pranayamu.
0: Then mostly we should begin with left nostril.
1: Tak bychom měli většinou začínat levou nosní dírkou.
0: And in that way the right nostril,
1: a tak potom ta pravá,
0: gently from our thumb,
1: tu si jemně palcem,
0: we close the right,
1: uzavřeme tu pravou nosní dírku,
0: nostril, yeah. Now the right side is coming more breath.
1: A teď pravou stranou vlastně jde víc vzduchu.
0: And so these two fingers.
1: Takže ty dva prsty.
0: Index finger.
1: Ukazovák.
0: and middle finger.
1: A prostředník.
0: These two should come to the our above the nostril, the nose, little above the nose.
1: Takže tyhle dva prsty by měly být nad trošku nad nosem, nad středem mezi obočím.
0: So it is said the right one.
1: Takže říká se, že ta pravá,
0: which has a Surya Nadi,
1: které odpovídá Surya Nadi,
0: and left side is the, we call the Moon Nadi.
1: A levé říkáme, že to je měsíční nádí.
0: So this we have to take, so we have to get more concentration towards the left nostril and that long finger.
1: Čili musíme se víc soustředit na tu levou nosní dírku a ten delší prst.
0: It is said that mostly when somebody gets some problems and stroke.
1: Říká se, že když má někdo problém s jednou nebo druhou stranou kvůli mrtvičce,
0: and that's because from the left nostril.
1: Tak je to kvůli levé nosní dírce.
0: So one is half not can move.
1: Tak se vlastně nemůže na polovinu těla hýbat.
0: But that will slowly again comes back.
1: Ale to se pomaličku vrátí zpátky.
0: And also that when we go the doctors, I'm not a doctor, please.
1: A já samozřejmě nejsem lékař, ale lékaři říkají.
0: But they, when a doctor they want to know, then see from the left our near our ear.
1: Tak vlastně to zjišťují tady u levého ucha.
0: So how is the blood flowing here?
1: Jak tam proudí krev?
0: And so if it is very good, they will say yes, you will not have the what we call the paralysis. Yeah.
1: A když je to všechno v pořádku, tak řeknou, bude to dobré, nebudete
0: so nehybný. It will again come back.
1: Vrátí se to zpátky, upraví se to.
0: But when other one, right one.
1: Ale když je to ta pravá strana.
0: If they have some the a stock.
1: Pokud tam dojde k nějakému znehybnění mrtvicí.
0: It will be too hard.
1: Tak to bude těžké.
0: And it is said can be died.
1: A říká se, že na to pak člověk může zemřít.
0: So in this we can talk to our good doctor or someone about the system of the nerves and vessels and so on.
1: Takže o tom systému těch tepen a nervů si můžete popovídat s nějakým lékařem.
0: So through this pranayam, which we long we can do many things.
1: A touto pranayamou, kterou můžeme dlouho cvičit.
0: If we can control.
1: Tak pokud to dokážeme řídit.
0: Both our nostrils.
1: Obě nosní dírky.
0: Ida pingala.
1: Idu i pingalu.
0: Then we can expand more our life.
1: Tak si můžeme prodloužit život.
0: So this is that science of the yoga.
1: Takže ta yoga.
0: The yoga is a science of the humans.
1: Yoga je vlastně vědou o člověku.
0: And one should not say, I will do this and that and cook. No, no. Be silent. Be calm. That's like this.
1: A neměli bychom říkat, udělám to a tohle. Měli bychom jít v klidu a potichu.
0: So this is Ida, Pingala and Sushumna.
1: Takže Ida, Pingala a Sushumna.
0: You have your book, one very beautiful Yoga in Daily Life book.
1: Máte tu krásnou knížku Systém yoga v denním životě.
0: And also beautiful book, the what is one about the chakras.
1: A taky tu krásnou knížku o čakrách, skryté síly.
0: What is the name of that?
1: Hidden powers in humans.
0: Hidden powers in human.
1: Skryté síly v člověku.
0: That's beautiful. You should go and read this.
1: Ta je krásná, měli byste si ji přečíst.
0: So that's why Yoga in Daily Life book which you have.
1: A proto ta kniha Yoga v denním životě, kterou máte.
0: It's very sciencely have been this book.
1: Tak je velice vědecky sestavená.
0: And of course, there are many other yogis.
1: A je samozřejmě mnoho dalších.
0: Many swamiji,
1: yoginů, svámiů.
0: The yogas, swamis.
1: Různých jogových svámiů.
0: Sannyasis.
1: Sannyasinů.
0: They have this all.
1: Ti mají
0: science.
1: Taky tu všechnu tu vědu.
0: From many many years.
1: Už mnoho mnoho let.
0: And of course, from them we all getting this all material.
1: A od nich také ty materiály máme.
0: So don't think that I have done.
1: A nemyslete si tedy, že jsem já něco udělal.
0: I only have chosen from those which is exactly and which I brought in my books.
1: Já jsem jenom vybral to nejlepší a sdal to do těch svých knih.
0: So one should not say that I do this book and my end is good. No.
1: Člověk by neměl říkat, já jsem udělal tuhle knihu. A
0: it is the Shiva he brought that.
1: Já jsem to dal dohromady.
0: The Shiva have brought then yoga.
1: Udělal to Shiva, ten přinesl jogu.
0: And there's about 85 practice the postures.
1: A vlastně on cvičil 85 pozic.
0: Then after many many.
1: A potom vzniklo mnoho dalších.
0: So in that this pranayam.
1: A v tom je také pranayama.
0: And if you do the pranayam, then first we should learn the svar yoga.
1: A pokud byste ji cvičili, tak byste se nejdřív měli naučit svar jogu.
0: It will come.
1: Přijde to.
0: In our yoga and daily life.
1: I v Josef denním životě.
0: Around the world, many, many countries.
1: Po celém světě, v mnoha
0: and
1: zemích.
0: Very good yoga teachers, máme, yoga in daily life.
1: Máme tam výborné cvičitele jogy v denním životě.
0: And it will go whole, expanding in the whole world.
1: A rozšíří se to do celého světa.
0: Of course, there are many, many also very good swamis, yogis, and they know very good also and they are giving very good.
1: A samozřejmě mnoho dalších sannyasinů a jogínů a cvičitelů, kteří předávají jogu výborně.
0: So it is not that only this one or that one.
1: Není to tak, že by byl jenom ten nebo ten.
0: It's different.
1: To je něco jiného.
0: But finally again.
1: Ale nakonec
0: because at the end we don't know what to do.
1: Ale nakonec vlastně nevíme, co máme dělat.
0: We did all.
1: Dělali jsme všechno.
0: But now what?
1: Ale co teď?
0: Then it comes only prayer.
1: Tak pak už přichází jen
0: mantra.
1: Mantra.
0: And prayers.
1: A modlitby.
0: So what we yesterday begin to give from our Sadguru Swami Madhavananji, Bhagwan Madhavananji's prayer to Bhagwan Sri Deep Narayan.
1: A včera jsme začali s výkladem nebo s překladem té modlitby Holy Guru Jiho Mahaprabhučimu.
0: Om Shri Deep Dayal Kripal Mahaprabhu.

0: I am in your shelter.
1: Sem v tvém ukrytu.
0: I am in your shelter.
1: Sem u tebe.
0: Hum durbal das dukhyari hum, I am. Durbal, I have no power.
1: Nemám žádnou sílu.
0: But I am thy devotee.
1: Ale jsem tvým oddaným.
0: I am dukhyari, I am many, many problems, troubles, this.
1: Mám mnoho problémů a potíží a tak dále.
0: Like, but najar niharo. So please look towards me, O my Gurudev.
1: Podívej se prosím ke mně, můj Gurudeve.
0: Najar niharo, please look to me also.
1: Prosím, podívej se i na mě.
0: Par utaro, and let me cross the ocean.
1: A nech mě přejít oceán.
0: Aapka virad vichari hai. Aap, O Bhagwan Mahaprabhuji, your guru, virad, your blessings, your vichari hai. So we are in that path that we are vichari hai. I am just humble.
1: Jsme na té cestě a já jsem jenom pokorný.

0: Please look to me, my side, and bring me in the other side of the ocean.
1: Prosím, podívej se na mě, na moji stranu a převeď mě přes oceán.
0: Apaka virada vichariye. Please, you are my lord.
1: Prosím, ty jsi můj pán.
0: Aap bina kon hamare nath hai. I have no other one than you, O my Gurudev.
1: Nemám nikoho jiného než tebe, můj Gurudeve.
0: Nath. Nath means the God.
1: Nath znamená Bůh.
0: So, up. Up, you.
1: A ty.
0: Bina, without.
1: Bina je bez.
0: Kon, who is that?
1: Kdo to je?
0: Hamare Nath. I have no other any God.
1: Nemám žádného jiného Boha.
0: Jinko, jisko, to whom?
1: Komu?
0: Jai pukari hai. Whom I can ask others?
1: Koho bych mohl požádat?
0: Without you.
1: Bez tebe.
0: Jahan dekhu, jahan aap hi aap. Wherever I see,
1: co,
0: I look.
1: Kamkoliv se podívám.
0: Aap hi aap hai. Wherever I look, everywhere I see you, my Gurudev.
1: Tak všude vidím tebe, můj Gurudeve.
0: Nitya chetana nirakari hai. O Gurudev,
1: O Gurudeve,
0: you are nitya, ever.
1: Jsi nitya navždy.
0: Chetan, awaken.
1: Vždy probuzen.
0: Nirakari, it is also nirakar. There is no one on one, all nirakar, like a sky.
1: Jako nebe, všude.

0: आप है नित्य चेतन निरकारी। फादर आप पापी अनेकों आगे उबारिया, द पापीज मीन्स many many who did many problems in this,
1: to znamená ti, kteří udělali mnoho problémů sin a hříchů,
0: who have so many sin,
1: kdo má tolik hříchů,
0: aneko many many
1: mnoho,
0: age ubariya hai o gurudev,
1: o gurudev
0: you liberate them also,
1: i ty osvobodíš,
0: ab meri bari hai o gurudev is my time.
1: O Gurudeve, je můj čas.
0: Please also liberate me.
1: Prosím, osvoboď i mě.
0: Muj par mehr karo mere data. O my Gurudev, be humble to me.
1: Můj Gurudeve, buď prosím ke
0: mercy, merciful.
1: Ke mně milostivý.
0: Data, give me this.
1: Dej mi data.
0: Mangat bhik bhikyari hai. I am asking you to give me something.
1: Prosím tě, abys mi něco dal.
0: Give me please.
1: Dej mi prosím.
0: Sri Pooja Deep Dayal Daya Karo. Sri Mahaprabhuji.
1: Sri je Mahaprabhuji.
0: Pooja. We are worshipping Mahaprabhuji.
1: Pooja je, že uctíváme Mahaprabhuji.
0: Deep Dayal. Deep Dayal, the great God you are.
1: Jsi velký Bůh.
0: Dayal karo, aapka naam sukhkari hai. Thy name, O Mahaprabhuji, is a very peaceful and very holy.
1: Tvoje jméno, O Mahaprabhuji, je míruplné a posvátné.
0: Kahe Madhavanandji, Holy Guruji said,
1: Holy Guruji Madhavananji řekl,
0: aapke, so kahe Madhavanand aapke, I am thy, O Madhavananji said to Holy Guruji,
1: jsem tvůj, Madhavananji řekl Mahaprabhuji mu,
0: charan kamal balihari hai in your holy feet,
1: u tvých svatých,
0: like a flower, kamal,
1: u tvých svatých nohou, jako u květu,
0: Balihari hai, I give you to your, in your holy feet.
1: Dávám ti ten květ k tvým svatým nohám.
0: Sri Pooja Deep Dayal Daya Karo, aapka naam sukhkari hai. Kahe Madhavanandji, aapke charan kamal balihari hai.

0: दीप नारायण भगवान
1: जय।
0: गुड इवनिंग एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम ओम श्री अलकपुरी जी सिद्ध पीठ परंपरा। ऑल डियर वंस, ब्रदर्स, सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड, ब्लेसिंग इज कमिंग टू यू फ्रॉम अलकपुरी जी सिद्ध पीठ परंपरा, श्री महाप्रभु दीप सत्संग फाउंडेशन।
2: Milí přátelé, bratři a sestry, požehnání Šrí Alakpurijiho Siddhapít. Dnes večer k vám přichází z Mahaprabhujiho ašramu, z Mahaprabhujiho nadace ve Střílkách.
0: Welcome.
2: Vítejte.
0: Today is a beautiful two bhajans.
2: Dnes jsme zpívali dva krásné bhajany.
0: And this is personally wrote by Bhagavan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji.
2: A osobně je napsal Bhagavan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji.
0: What Mahaprabhuji spoke.
2: To, co říkal Mahaprabhuji.
0: We cannot give wrong commentary.
2: To nelze nějak chybně komentovat.
0: Holy Guruji said in his last lecture,
2: Holy Guruji na své poslední přednášce řekl,
0: the bhajans what we are singing,
2: že ty bhajany, které zpíváme,
0: from Mahaprabhuji,
2: od Mahaprabhujiho,
0: these are the words of the Vedas,
2: jsou slova Véd.
0: Mahaprabhuji's words is the truth, the reality.
2: Mahaprabhujiho slova jsou skutečností, pravdou.
0: That is for us the Guru Vakya.
2: A jsou pro nás Guru Vakya.
0: Mahaprabhuji's life, he lived very simple.
2: Mahaprabhuji žil velmi prostě.
0: That time it was not so much civilized or what we call technologies.
2: A tehdy ta civilizace technologicky nebyla tak vyspělá jako dnes.
0: But we have now.
2: To, co máme teď.
0: It was not that time.
2: To tehdy neměli.
0: Before 20 years.
2: Před 20 lety.
0: Here in this country.
2: Tady v této zemi.
0: Or in Austria.
2: A nebo v Rakousku.
0: There was only rare telephones.
2: Bylo jenom pár telefonů.
0: And the telephone with connected with the cables.
2: A byly to ty telefony, které byly napojené drátem.
0: When I came to Austria.
2: Kabelem, když jsem přijel do Rakouska.
0: So from 1970, 72, 73, 75, 80, 85, etc.
2: V roce 1970, 71, 72, v 80. letech a tak dál.
0: When I had to call to India.
2: A

0: Indie.
1: So in different countries.
0: Přes různé země.
1: And so had to go cable to cable.
0: A bylo potřeba to spojení, aby to šlo kabel přes kabel a dál.
1: And after 2 hours they phone back.
0: A za 2 hodiny nám volali zpátky.
1: Your call will be tried day after tomorrow, 11 o'clock. Please be there.
0: Čili zkusíme to spojení pozítří v 11 hodin. Buďte prosím u telefonu.
1: So exactly 11 o'clock.
0: A přesně v 11 hodin.
1: It was ringing.
0: Telefon zvonil.
1: Said, please be online. We are connecting your call.
0: A z té Anglie říkali, prosím, buďte na lince, my vás spojujeme.
1: So it went to the Mumbai or Delhi.
0: A spojili nás napřed s Bombají nebo s Dýlím.
1: And they connected to Jaipur.
0: A přesto do Jaipuru.
1: And in Jaipur they said, sorry, the line is out of order.
0: A v Jaipuru nám řekli, promiňte, ale linka je mimo provoz.
1: So they said, the line to your telephone is out of order.
0: Čili linka k tomu vašemu telefonu nefunguje.
1: Okay.
0: Dobře.
1: So please can you try again?
0: A můžete to prosím zkusit znovu?
1: So there's please then register again once more.
0: Tak prosím si zase zavolejte. Nahlašte se.
1: So that time.
0: Čili v těchto dobách.
1: And Mahaprabhuji was before that.
0: To bylo tak a Mahaprabhuji žil ještě předtím.
1: Holy Guruji comes 1940.
0: Holy Guruji přišel
1: Mahaprabhuji.
0: K Mahaprabhujimu v roce 1940.
1: It's not so far.
0: A není to tak dávno.
1: 63 Mahaprabhuji left.
0: V roce 1963 Mahaprabhuji odešel.
1: This is one second. Ah, this your beautiful country.
0: To za prvé a za druhé, tady ta vaše krásná země.
1: Czechoslovakia, Hungary, etc.
0: Československo, Maďarsko a podobně.
1: And when we had to call to Austria?
0: A když jsme třeba odsud chtěli zavolat do Rakouska?
1: The same thing.
0: Tak to bylo to samé.
1: And now?
0: A teď?
1: One telephone. Two telephone.
0: Dva telefony.
1: So technology.
0: Čili to je technologie.
1: That time they had less these things.
0: Tehdy měli méně takovýchto věcí.
1: But they were happy.
0: Ale byli šťastní.
1: And now we have everything.
0: A dneska máme všechno.
1: But we are not happy.
0: Ale šťastní nejsme.
1: So day by day.
0: Den po dní.
1: As much as technology is developing.
0: Čím více rozvíjí technologie.
1: It's more complication.
0: Tak to znamená víc komplikací.
1: And less comfort.
0: A méně pohodlí.
1: And we became more and more dependent.
0: A stáváme se čím dál tím závislejší.
1: So that time.
0: Takže tehdy.
1: From here to go to the Koryčany.
0: Když jste odsud měli dojet do Koryčan.
1: And shopping.
0: Abyste nakoupili.
1: And coming back.
0: A vrátili se zpátky.
1: Walking.
0: Tak jste šli pěšky.
1: They were walking to Koryčany, shopping and coming here back.
0: Lidi chodili pěšky ze Střílek do Koryčan, nakoupili si a vrátili se nazpátek.
1: And now at the end of the Strilky street, we go by car.
0: A dnes, když se potřebujeme dostat na druhý konec Střílek, tak jedeme autem.
1: So this is different.
0: Takový je rozdíl.
1: So that time, simple life.
0: Tehdy byl život jednoduchý.
1: Simple life and higher thinking.
0: Jednoduchý prostý život a vysoké smýšlení.
1: And people had time evening to go satsangs.
0: A lidé měli večer čas, aby šli na satsang.
1: There was no night business.
0: Nebyl žádný noční podnik.
1: And now we have 24 hours business.
0: A dneska ty podniky jedou 24
1: hodin. Many factories, many companies, they are working 24 hours.
0: Mnoho továren a společností pracuje 24 hodin denně.
1: They have 3 different hours.
0: Pracují na 3 různé směny.
1: So people are going and working and coming.
0: Čili lidé jdou do práce a vrací se různě.
1: Anyhow, Bhagavan Sri Deepnan Mahaprabhuji, Devpurji, Alagpurji, Holy Gurujis.
0: A tak Bhagavan Sri Deepnan Mahaprabhuji, Devpurji, Alagpurji a Holy Guruji.
1: It's very hard to understand them.
0: Těm je velmi těžké porozumět.
1: But they are with us.
0: Ale jsou s námi.
1: I can tell you.
0: Můžu vám říct.
1: With my heart.
0: ze svého srdce
1: and my knowledge.
0: A podle svého poznání.
1: They were Bhagwan.

0: že to byl Bhagaván.
1: We did not understand.
0: A my jsme to nepochopili.
1: We don't understand Gurudev.
0: Nechápeme, co je Gurudev.
1: When Gurudev is gone,
0: Když Gurudev odejde,
1: then we said, oh God.
0: Tak si říkáme, o Bože.
1: I could have gained more something.
0: Mohl jsem získat víc.
1: And rare are they
0: a vzácní jsou ti,
1: who can get 100% benefit.
0: Kdo z toho opravdu můžou mít 100% užitek.
1: So, can imagine there was a day.
0: Dokážete si představit, že byl den,
1: Devpuriji was walking,
0: kdy Devpuriji se procházel v ášramu v Kailášu.
1: Can imagine the Mahaprabhuji was walking around Khatu ashram and Khatu hills.
0: Dokážete si představit, že Mahaprabhuji chodil těmi kopcemi kolem Khatu a po Khatu?
1: And can we imagine how Holy Guruji was serving Mahaprabhuji?
0: A dokážete si představit, jak Holy Guruji sloužil Mahaprabhujimu?
1: And Holy Guruji had to bring something for evening for the fire because there was no heaters, nothing.
0: A Holy Guruji musel přinést něco na oheň, aby mohli rozdělat večer oheň, protože tam nebylo žádné topení.
1: But Mahaprabhuji said, don't cut any trees, don't break any branch of the trees.
0: A Mahaprabhuji mu řekl, ale nesmíš pokázat žádný strom ani ulomit žádnou větev.
1: Go and search the dunks of the camels.
0: Běž a hledej trus velbloudů.
1: That time was many camels. People were using the camels for transport.
0: Tehdy tam bylo hodně velbloudů, protože lidé je používali jako dopravní prostředek.
1: So can you imagine?
0: Takže dokážete si to představit?
1: Taking one basket.
0: Že vzal koš.
1: And going tree to tree.
0: A šel strom od stromu.
1: Because camel is making under the tree, he's eating and making.
0: Protože ty velbloudi z toho stromu jedli a rovnou tam pouštěli ten trus pod ním.
1: And master is caring for the master.
0: Mistr toto sbírá pro mistra.
1: So Bhakta and God sometimes is one.
0: Bhakta a Bůh jsou někdy to samé.
1: But they just play one game.
0: A jenom spolu hrají takovou hru.
1: One as a master and one as a disciple.
0: Jeden jako mistr a druhý jako žák.
1: So that who understand?
0: A kdo to chápe?
1: Then from every word they take nectar.
0: Tak z každého slova může brát nektar.
1: But when one lost the bhakti.
0: Ale když člověk ztratí bhakti.
1: Then every word is like a poison.
0: Tak je každé slovo jako jed.
1: This is this.
0: Tak to je.
1: So there is one beautiful bhajan Mahaprabhuji is writing.
0: A taky jeden krásný bhajan, který napsal
1: Mahaprabhuji. Mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. Oh my mind, you lost everything.
0: O moje mysli, ztratila si všechno.
1: With a negative company.
0: V negativní společnosti.
1: Like a satsang, kusang.
0: Tak jako je satsang, tak je taky kusang.
1: So mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. Kusanga is the who are going and doing many not good things.
0: Kusang je taková společnost, kde se nedělají dobré věci.
1: Lak čorasi me phire bhatak to janam janam lag roi. You must know after this life, in next life, you will wander one life to other life, 24 hours, or 8.4 million different lives.
0: Měla bys vědět, že až skončí tento život, tak v dalších životech budeš obíhat tím kruhem 8 milionů 400 tisíc zrození.
1: Lak čorasi. Lak means 100,000.
0: Lak znamená 100 tisíc.
1: So 84 times 100 is 8.4 million.
0: A je to 84krát 100 tisíc.
1: Lak čorasi phire bhatak to.
0: Čili toto kolo znovu zrozumí.
1: Oh my mind.
0: O moje mysli.
1: If you lose this human life.
0: Pokud ztratíš tento lidský život.
1: You will just wander here and there like a deer and lost animal.
0: Tak budeš pobíhat sem a tam jako ztracená srna.
1: Janam janam lagroi. In every life you will cry.
0: V každém životě budeš plakat.
1: You will cry, you will know.
0: Budeš plakat, protože budeš vědět.
1: That you didn't went to the Guru Vakya and Satsang.
0: Že jsi nechodila na satsang a neposlouchala Guru Vakya.
1: So my dear.
0: Takže moji milí.
1: We don't know.
0: Nevíme.
1: Where we will come.
0: Kam se dostaneme.
1: So prepare thyself.
0: Čili připravte se.
1: Make sure.
0: Ujistěte se.
1: That you come to liberation.
0: Abyste došli osvobození.
1: Or you come again as a human to continue thy sadhana, your practice.
0: A nebo abyste se aspoň narodili znovu jako člověk a mohli pokračovat ve svém cvičení.
1: Sádhana. Jealous, doubt.
0: Žárlivost, pochyby.
1: Hate.
0: Nenávist.
1: Neglecting.
0: Zanedbávání.
1: Proudness, ego.
0: Pýcha, ego.
1: These are the enemy.
0: To jsou nepřátelé.
1: So humbleness is something.
0: Pokora to je něco.
1: Hari bhajan ka hira light meri light. That is called modern technology still.
0: To je ta moderní technologie.
1: Hari bhajan ka hira bina jo paap bij mat bojo. Hari bhajan. Hari is God.
0: Hari je Bůh.
1: And bhajan means the bhakti.
0: A bhajan znamená bhakti.
1: To God.
0: Bhakti k Bohu.
1: Name of the God.
0: K Božímu jménu.
1: Your mantra.
0: Vaše mantra.
1: Hari bhajan. Ka hira bojo. Hira means diamond.
0: Hira znamená diamant.
1: Please plant the diamonds.
0: Čili zasaďte diamant.
1: Pap bíj mat bojo. Please don't plant the seeds of the sin.
0: A nesázejte semínka hříchů.
1: Because the seeds of the sin will grow as a sin.
0: Protože z těch semínek hříchu vyrostou hříchy.
1: And name of the God, it will grow things like gods.
0: A z Božího jména vyrostou božské věci.
1: Diamond means purity.
0: Diamant znamená čistotu.
1: Clarity.
0: Jasnost.
1: Valuable.
0: Něco cenného.
1: Etc.
0: A tak dál.
1: Sat sumaran kar sukrit soda idhar udhar kya jove. Sat sumaran. Sumaran, you know what is a sumaran?
0: Víte, co to je sumaran?

0: So, this is the Hari Bhajan ka heera bolyo, paap bij mat bona, sat sumaran ka sukrit sada. So, sat sumaran, the truth.
1: Chili pravda.
0: Remain all the times on the truth.
1: Zůstaňte stále v pravdě.
0: Sukrit sada. So, exchange good things.
1: Čili vyměňujte si to dobré.
0: Exchange the quality.
1: Vyměňujte si kvalitu.
0: Quality of God's name.
1: Kvalitu Božího jména.
0: That's it. Speak good things.
1: Mluvte dobré věci.
0: Páp bíž mat bono. Idar udar kya jove. Oh my friend, oh my mind, oh my dear one.
1: O můj příteli, moje mysli, moje milá.
0: What are you looking here and there?
1: Proč se díváš sem a tam?
0: Concentrate on the satsang.
1: Soustřed se na satsang.
0: That satsang.
1: Na ten satsang.
0: Concentrate.
1: Na ten se soustřed.
0: So either other means no interest of this, no

0: boundaries of that.
1: Znamená to, aby tě nezajímalo tohleto a támhleto.
0: Ye sansar svapn ki maya. This world is a illusion of like a dream.
1: Tento svět je taková iluze jako sen.
0: We don't know if we are really living.
1: Nevíme, jestli opravdu žijeme.
0: Maybe we are dreaming.
1: Možná se nám to jenom zdá.
0: We are sitting all in the dream here.
1: Možná tady všichni sedíme jenom ve snu.
0: And we will open eyes somewhere else.
1: A otevřeme oči někde úplně jinde.
0: This is gone.
1: A tohle bude pryč.
0: What was before 1 minute?
1: To, co bylo před minutou.
0: Half second.
1: Před půl vteřinou.
0: It's gone.
1: Je pryč.
0: It is like a dream.
1: Je to jako sen.
0: That's right. It's like a dream.
1: Je to tak, je to jako sen.
0: So what is gone is a dream.
1: To, co je pryč, je sen.
0: Don't cry for the dreams.
1: A pro sny neplačte.
0: It is gone.
1: Je to pryč.
0: It was good or bad.
1: Ať to bylo dobré nebo špatné.
0: But the karma will come back.
1: Ale karma z toho
0: that
1: se vrátí.
0: Will come to you back.
1: Karma se k vám vrátí.
0: So ye sansar svapn ki maya. Dekh bhul man mohe. This samsara is a illusion of the dream.
1: Tato samsára je snová iluze.
0: Dekh bhul, you will see this and you will forget it.
1: To uvidíš to a zapomeneš na to.
0: And when you will see the samsara,
1: a až uvidíš samsáru,
0: and when you will see the temptation of the samsara,
1: a až uvidíš pokušení samsáry,
0: other things you will forget.
1: Tak zapomeneš na to ostatní.
0: Yes. You forget your namala, you forget your kriya.
1: Zapomenete na málo,
0: you forget your prayer.
1: Na kriju, na
0: you forget to come to the prayer, satsang.
1: Zapomenete chodit na satsangi.
0: You don't forget everything.
1: Zapomenete na všechno.
0: And you went to the temptation, sensual joy.
1: A ponoříte se do těch lákadel sensuálních, smyslových radostí.
0: This attachment of the desires.
1: Je to připoutanost k našim tužbám.
0: Is pulling you.
1: A ta vás přitahuje.
0: Yes. The one desire is walking in front of you.
1: Je jedno přání před vámi prochází.
0: And second, that one is pulling you.
1: A to vás.
0: And you get up and also go behind.
1: Táhne za sebou a takže vy vstanete a jdete za ním.
0: Dog.
1: Jako pes.
0: Deer.
1: Srna.
0: Animals.
1: Zvířata.
0: Humans.
1: Lidé.
0: Yes, this desire is so strong.
1: To, ty touhy jsou tak silné.
0: Ano. And everything is in your mind.
1: A všechno je přitom ve vaší mysli.
0: How big you are, how strong is your body.
1: Jak silné máte tělo, jak jste velcí.
0: But this small brain.
1: A ten malý mozek.
0: Pulling you everywhere.
1: Vás všude tahá.
0: A big snake, python. A little mouth like this.
1: Je to veliký had má malou úst.
0: Is pulling you everywhere.
1: A přesto s vámi smíchá.
0: This is the desire, this or side or that side.
1: A jdete podle těch přání na jednu stranu a na druhou.
0: Je sansár svapn ki maya, dekh bhul man mohe. So this will bring your attention to other direction.
1: Čili to vás odvede vaši pozornost jiným směrem.
0: Jag jara ab palak ungharo. Dharo dhyan kai sove. Bhor bhayo kai sove. That's right. This is Gajananji's writing, so sometimes it's different to read.
1: To psal Gajananji, takže občas je těžké to přečíst.
0: So therefore it is a jag jara. Wake up little bit.
1: Trošku se probuď, prober.
0: Wake up.
1: Prober se.
0: You are sleeping in this ignorance.
1: Spíš v nevědomosti.
0: Just open little your eyes.
1: A jenom trochu pootevři oči.
0: You will see what a dangers there.
1: Uvidíš to nebezpečí.
0: You open eyes and you see the lion is standing in front of you.
1: Otevřeš oči a uvidíš lva, který před tebou stojí.
0: Or a cobra.
1: Nebo kobru.
0: And if you would not sleep in ignorance.
1: A kdybys nespal v nevědomosti.
0: Before you could have escape.
1: mohl bys utéct včas.
0: Sada. Co? Sada? Jag jara, ab palak ugharo, bhor bhayo kya sove. Now has come the dawn.
1: Teď přišlo svítání.
0: Why you are sleeping now?
1: Proč teď spíš?
0: So give it, wake up, get up in the morning before sunrise.
1: Probuď se a vstáň ještě před východem slunce.
0: Those who sleep late till the sunrise.
1: Ti, kteří dlouho spí a zaspí východ slunce.
0: Loses the best spiritual karmas from past life.
1: Tak ztrácí ty nejlepší karmy, duchovní karmy z minulých životů.
0: So try to sleep earlier.
1: Čili snažte se chodit spát dřív.
0: So that you can wake up.
1: Tak, abyste mohli dřív
0: vstávat. At least before sunrise.
1: Aspoň před východem slunce.
0: No yeah, summer is good. Winter is good. No,
1: v zimě to je dobré.
0: This doesn't valid for summer, okay?
1: A pro léto to neplatí.
0: 9:30 sunset.
1: V 9:30 zapadá slunce.
0: And 3:30 sunrise.
1: A v 3:30 vychází.
0: No please, Mahaprabhuji.
1: Tak prosím, Mahaprabhuji.
0: A little mercy.
1: Měj trošku slitování.
0: So make this law for the winter.
1: Čili zaveďme si tento zákon jenom na zimu.
0: Jag jara ab palak ugharo, bhor bhayo kya sove. Now the dawn, what are you, why you are sleeping?
1: Čili teď vychází slunce, proč spíš?
0: Vishes ras mrag trishna pani. Vishes ras mrag trishna pani. Vishaya means desire.
1: Vishaya znamená touha, přání.
0: Desires.
1: Přání.
0: Temptation.
1: Pokušení.
0: That's called vishaya.
1: Tomu se říká vishaya.
0: Ras means the juice.
1: Ras je šťáva.
0: Juice means enjoy.
1: A také jako potěšení.
0: The enjoying of that senses.
1: Jsou to smyslová potěšení.
0: That what you want to enjoy.
1: To, co si chcete vychutnat, užít.
0: You want to enjoy running in the forest.
1: Pokud si chcete užít běhání po lese.
0: For some people it also this enjoy.
1: Někdo si to užívá.
0: Climbing mountains.
1: Někdo rád leze po horách.
0: Swimming.
1: Někdo rád plave.
0: Eating.
1: Někdo rád jí.
0: Sleeping.
1: Někdo rád spí.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: Vishaya ras mrag trishna pani. Mrag is the deer.
1: Mrak je srnka.
0: Trishna.
1: A trishna?
0: Trishna have many meanings.
1: Trishna má spoustu významů.
0: Trishna means desire.
1: Znamená to taky touha.
0: Burning desire.
1: Taková palčivá tužba.
0: Everything is wrong.
1: Všechno je špatně.
0: All is stupid.
1: Všichni jsou hloupí.
0: My enjoy what I will do now is the best.
1: A to, co já chci udělat teď, to je to nejlepší.
0: I want to find out.
1: Já na to chci přijít.
0: Even you will fly far distance.
1: I kdybych musel odletět, Bůh ví kam.
0: So this is a trishna.
1: To je ta trishna.
0: And trishna means also thirst.
1: Trishna také znamená žízeň.
0: And thirst means that desire.
1: A žízeň je vlastně ta touha.
0: A hunger is also that desire.
1: I hlad je určitá touha.
0: So in the desert.
1: Takže na poušti.
0: In Saharas.
1: Třeba na Sahaře.
0: When you go to Middle East.
1: Když jdete na střední východ,
0: then you see far on the sand like a beautiful blue lake.
1: Tak v dálce vidíte mezi tím pískem nádherné modré jezero.
0: And for these deer there's nothing to drink.
1: A ty srny tam nemají co pít.
0: And they see this water. Fatamorgana.
1: A najednou uvidí tu vodu, uvidí tu Fata Morgánu.
0: And the deer are running to drink water.
1: A tak běží za tou vodou, aby se napili.
0: Running and running.
1: Běží a běží.
0: And you know that Trishna?
1: A víte, co to je, ta Trishna?
0: As close you want to come, that far it goes.
1: Čím víc se jí chcete přiblížit, tím ona se vzdaluje.
0: As you desire to enjoy.
1: A když si to chcete vychutnat a užít,
0: that far it goes.
1: Tak o to je to dál.
0: So it is not that joy which you want to enjoy.
1: Takže to nepřináší tu radost, kterou jste si chtěli užít.
0: What you want to enjoy is less enjoy, but is less joy, but more enjoy.
1: Čili pak si ani nevychutnáte to, co jste si chtěli vychutnat. Máte to ve své mysli.
0: But it is no joy.
1: Představujete si, že to bude úžasné, ale není v tom
0: so ta deer radost. Is running,
1: a tak ten jelen nebo se naběží.
0: It falls down and dies.
1: A nakonec vyčerpáním padne a zemře.
0: This is, that's why so in poetry often will mention the deers.
1: A často v poezii se píše o srncích nebo srnách.
0: Sometimes when a lot of snow.
1: Někdy, když je hodně sněhu.
0: Lot of snow.
1: Spousty sněhu.
0: And deers are running.
1: Tak ty jeleni běží.
0: Jumping in the snow.
1: A skáčou ve sněhu.
0: Nowhere nothing to eat.
1: A nemají nikde nic k jídlu.
0: And they are injured their foot.
1: A zraňují like, si nohy.
0: You see the blood on the snow.
1: A na tom bílém sněhu pak vidíte krev.
0: Because they are injured by that.
1: Protože se zraní tím sněhem.
0: So like this, humans are also running and running for some desires.
1: A stejné je to s lidmi, také běží, protože mají nějaké přání, nějakou touhu.
0: For the money too.
1: Chtějí třeba peníze.
0: Running, running, running. I want to be like the richest person of the world.
1: A chtějí vydělávat, vydělávat, aby byli ti nejbohatší na zemi.
0: So he or she will die in this desire.
1: A takový člověk zemře se stejnou touhou.
0: Vise ras mrag trishna pani pyas kabu nahi jai. In this desire of the thirst,
1: v této touze, v té žízni,
0: your thirst is a pyas.
1: Je ta žízeň pyas.
0: Pyas means thirsty.
1: Pyas znamená žízeň nebo žíznivý.
0: Pyas kabu nahi jai. Your thirst will never be quenched.
1: Ale tu žízeň nic neuhasí.
0: You will be thirsty and thirsty.
1: Budeš stále žíznivý.
0: So whatever you think that you enjoy.
1: Ať si o čemkoliv myslíte, že si to užijete.
0: Next day is again same.
1: Tak příští den to bude stejné.
0: So no fulfillment.
1: Není to naplňující.
0: This is called the Maya, the Samsara.
1: A tomu se říká Maya Samsáry.
0: So se samanjaman mahi bavra. Think over.
1: Přemýšlej.
0: Understand.
1: Cháp, pochop to.
0: O mind.
1: O mysli.
0: Don't be confused.
1: Nebuď smatená. Hmm?
0: Satguru saran siddhave. Best that you should go to the shelter. Take a shelter to the Satguru.
1: Měla by se uchýlit pod ochranu Satagurua.
0: Is jag me durlab hai satsang. In this world is a rare satsang.
1: Na tomto světě je vzácný satsang.
0: And now in this Kali Yuga.
1: A teď v této Kaliuze.
0: Can you tell me how many satsangs in the Czech Republic?
1: Dokážete mi říct, kolik je satsangů v České republice?
0: I think there's one place.
1: Myslím, že je jedno místo.
0: In Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: V té Mahaprabhujiho nadaci.
0: In whole Czech and Slovak.
1: V celém Česku i Slovensku.
0: There is not such a satsangs.
1: Nejsou takovéhle satsangy.
0: You are lucky.
1: Máte štěstí.
0: You are that paramhansa.
1: Jste ta paramhansa.
0: You flow and you come to the Mansarovar.
1: Doletěli jste až k jezeru
0: Mansarovar. You landed here in the Mansarovar.
1: A tady na jezeře Mansarovar
0: and
1: jste
0: you are swallowing the pearls of the wisdom.
1: A polikáte perly moudrosti.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Is there so many satsangs here?
1: Je tady víc takových satsangů?
0: Maybe a little bit somewhere.
1: Možná někde trochu.
0: But not that original satsang.
1: Ale není to ten původní satsang.
0: Well, may you like or you don't like.
1: Ať se vám to líbí nebo ne.
0: But I can tell you the first hand.
1: A můžu vám to říct z první ruky.
0: First handed from Mahaprabhuji to Guruji to us.
1: Z první ruky od Mahaprabhujiho ke Gurujimu a k nám.
0: And therefore, asanas pranayama is very, very good.
1: A proto asány a pranayama, to je velmi, velmi dobré.
0: You should teach.
1: Měli byste to vyučovat.
0: But if you want to save someone,
1: ale pokud chcete někoho zachránit,
0: lead someone,
1: někoho vést,
0: to the cosmic self,
1: ke kosmickému já,
0: you can do.
1: Tak a dokážete to, můžete
0: you
1: to.
0: Have right now.
1: Teď k tomu máte oprávnění.
0: I give you diploma.
1: Dávám vám k tomu diplom.
0: To make satsangs.
1: Abyste dělali satsangy.
0: But real satsang.
1: Ale skutečné satsangy.
0: Not your dreamings.
1: Aby to nebyly vaše sny.
0: Don't say I am now self-realized.
1: Abyste neříkali, tak já jsem teď seberealizovaný.
0: You follow me, that's all.
1: A následujte mě, to je všechno.
0: Other is wrong things.
1: Ostatní to je chyba.
0: Mahaprabhuji came to me.
1: Mahaprabhuji za mnou přišel.
0: And he gave me everything.
1: A všechno mi dal.
0: Did you say Mahaprabhuji this?
1: Řekl si to Mahaprabhuji?
0: He said no.
1: Říká, že ne.
0: He said you have closed me behind the glass.
1: Říká, že jsme ho zavřeli mezi sklo.
0: So sometimes people make big mistake.
1: Někdy lidé dělají velkou chybu.
0: In the dream, Swamiji came.
1: Ve snu za mnou přišel Swamiji.
0: And he said, do this and this.
1: A řekl, udělej to a to.
0: But he's still alive. Why don't you come to me and ask?
1: A když je Swamiji naživu, tak proč nezajdete za mnou a nezeptáte se mě?
0: So, never compare yourself with Mahaprabhuji.
1: Nikdy se nesrovnávejte s Mahaprabhuji.
0: Or Guruji or Swamiji.
1: Nebo s Gurujím, nebo se Swamiji.
0: I will never compare with them.
1: Já bych se s nimi nikdy nesrovnával.
0: But I will follow their words.
1: Ale budu se řídit jejich slovy.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Rozumíš?
2: Yes.
0: Čuješ? Dobro. Soč samajh man mahi bhavra. Therefore, soč, think.
1: Proto přemýšlej.
0: Understand.
1: A chápej.
0: O mind.
1: O mysli.
0: You are confused one.
1: O mysli, ty jsi zmatená.
0: Satsangs, soč, samaj, man, bhavra. Achha, this I have already said. Sadguru, saranam, siddhana.
1: To už jsem říkal.
0: Is jag mein durlabh hai satsang. Ved sant sab gave. And Vedas and all holy saints, they are saying how great, how holy is the satsang.
1: A védy a všichni svědci říkají, jak veliký a svatý je satsang.
0: Satsang ko suk param anand hai. The satsang gives us the highest bliss, the supreme bliss.
1: Satsang nám dává svrchovanou blaženost.
0: Ajar amar ho jave, then you will become immortal.
1: A pak se staneš nesmrtelným.
0: Ajar, you will be not anymore born.
1: Znamená, že se už nenarodíš.
0: Amar, you will become immortal.
1: Staneš se nesmrtelným.
0: Ho jave, you will become through this satsang and guru vakyas, gurudevs, satsangs and etc.
1: Skrze satsang, skrze satsang s gurudevou a skrze jeho guruvákya.
0: Therefore, if you all will design a satsang in your city.
1: A tak když vy všichni budete pořádat satsangy ve vašich městech.
0: Or in your village.
1: Nebo vesnicích.
0: How Satyuga will come here first.
1: Tak přijde Satyuga napřed sem.
0: Yeah, where Satyuga begins.
1: Kde začíná Satyuga?
0: In Czechoslovakia.
1: V Československu.
0: Okay. That becomes Satloka.
1: Tady se to stává Satvaloka.
0: Yes. That's it. Origin is here, maybe.
1: Možná je ten původ tady.
0: Hungary, Yugoslavia, etc.
1: Maďarsko, Jugoslávie a tak dál.
0: Satguru Sahib Sri Deva Puriji. Satsang. Vo farmave. Satguru Sri Deva Puriji, he is explaining this satsang.
1: Sataguru Sri Deva Puriji vysvětluje tento satsang.
0: He is giving this satsang.
1: Dává tento satsang.
0: Sri Swami Deep सदा सतमानो सुता हंस जगावे महाप्रभु जी सेड ऑलवेज बिलीव इट इज ए ट्रू
1: a महाप्रभु जी říká věřte že to je pravda
0: सुता हंस जगावे द स्लीपिंग स्वान्स वेक्स अप
1: spící labuť se probouzí
0: so this sleeping swan is our atma
1: ta spící labuť to je naše
0: atma jivátma.
1: Naše jivátma
0: and through these divine words the swan opens
1: a díky
0: wakes up.
1: Těmto božským slovům se ta labuť probouzí.
0: Where I am?
1: Kde to jsem?
0: In Kali Yuga.
1: V Kali Yuze.
0: Then the swan will expand his wings.
1: A pak ta labuť rozepne křídla.
0: And will go to the?
1: A poletí do?
0: Brahmaloka.
1: Brahmaloky.
0: It will bath into the Mansarovar.
1: Aby se vykoupala v jezeře Mansarovar.
0: And it will take off.
1: A odletěla.
0: Chalo, chalo, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes

0: And so, through the satsang, our soul will fly.
1: Tak díky,
0: it will go divine.
1: Tak díky satsangu naše duše poletí k božskému.
0: So you gain something through the satsang.
1: Čili to získáte díky satsangu.
0: Oh, how nice it is.
1: Jak je to hezké.
0: You were in strelky.
1: Byli jste ve střílkách.
0: For 1 week to 2 weeks.
1: Jeden týden nebo dva.
0: You gain so much this divine energy.
1: A získali jste tolik této božské energie.
0: Oh, you were fluttering on the earth.
1: Že jste se přímo vznášeli na zemi.
0: You got so many things.
1: Dostali jste tolik toho.
0: And now you came to the Maya Nagari.
1: A teď jste znovu se dostali do Máji.
0: Maya means?
1: Maya znamená?
0: Illusion.
1: Iluze.
0: Nagari means city.
1: A Nagari je město.
0: So now you come in the city.
1: Zase jste se vrátili do města.
0: Maybe. What can happen?
1: Možná, co se může stát.
0: Or may it will not happen.
1: A možná se to nestane.

0: You come to the city.
1: Přišli jste do města.
0: In Maya Nagri.
1: Do Maya Nagri.
0: In temptation.
1: Mezi pokušení.
0: Oh, you go window shopping.
1: A jdete se dívat po obchodech.
0: Oh, I like this cloth.
1: Po výkladních skříních.
0: I like this kind of makeup.
1: A tyhle šaty se mi líbí.
0: I like these shoes.
1: Tenhle make-up a tyhle boty.
0: Oh, this is something good. That's a Maya illusion.
1: A to je Maya iluze.
0: Temptation.
1: Pokušení.
0: Mana sab khoyore. Oh, my mind, you lost everything.
1: O moje mysli, přišla si o všechno.
0: In kusangi oke sang. In this kusanga.
1: V tomto kusangu.
0: Satguru saran bachan bemukh hoyo. And you turn opposite to the guru vakya, Gurudev's words.
1: A obracíš se proti guruovým slovům, proti guru vakyam.
0: Padio bhajan me bhang. And now it came the obstacles in your bhajans, meditation. You lost your meditation. Tomorrow do, day after tomorrow do, and so on. Slowly, slowly, you lose this everything.
1: A stává se to překážkou tvé meditace. Říkáš si, meditovat budu zítra, budu jindy a přicházíš o všechno.
0: Gyan, dhyan, bhakti sav khoi. What you have lost?
1: Co jsi ztratila?
0: Gyana.
1: Gyanu.
0: Dhyana.
1: Dhyanu.
0: And bhakti.
1: A bhakti.
0: Everything you lost.
1: Ztratila jsi všechno.
0: Chut gai satsang. And you gave up the satsang.
1: A vzdala ses satsangu.
0: Sat paramarat sukarit bhulo. Chal rayo kudang. And good deeds, good karmas, good help. You forgotten everything.
1: A zapomněla jsi na své dobré

0: skutky na dobrou karmu a na pomoc.
1: Chal rejo kudang. Now you are walking in different direction.
0: A teď kráčíš jiným směrem.
1: Oh, your walk is also different.
0: A i ta tvoje chůze je jiná.
1: That's Maya.

0: Yes, there are so many good bhajan.
1: Je tolik dobrých bhajanů.
0: Sri Pooja Bhagwan Dev Purisa must fakir malan, but our worshipped divine Satguru Dev Dev Puriji.
1: Ale náš uctívaný Satguru Dev Dev Puriji.
0: Must fakir. Must means without any sorrow.
1: Je mastafakira, must je bez,
0: always happy, always divine.
1: Bez trápení, vždy šťastný, vždy božský.
0: Fakira. Fakir means like a sadhu.
1: A fakir je jako sadhu.
0: This fakir is Urdu words and in Muslims.
1: Fakir je slovo z urdštiny a...
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ko, Sadguru ki, not ko, you have to make correction.
1: Opravte si, není tam Sataguru ki, ale Sataguru ko.
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ki, rahe hamesa sang. Mahaprabhuji said, always living with Gurudev, hamesa with him.
1: A Mahaprabhuji říká, vždy chci žít s Gurudevem.
0: Rahe hamesa sang, every day with it.
1: Každý den s tím.
0: With the satsang.
1: Se satsangem.
0: So there are, Mahaprabhuji's bhajan is so great.
1: Mahaprabhujiho bhajan is
0: very simple, but it touches, it pulls us out of the deep from the bottom of the ocean.
1: Jsou veliké, jsou prosté, ale přitom nás vytahují ze dna oceánu.
0: Where we can't come anymore up.
1: Když máme pocit, že už nemůžeme
0: se
1: vynořit.
0: So we are in the bottom of the Kali Yuga on this Mrityu Loka.
1: Jsme na dně Kali Yugy, tady v této Mrityu Loce.
0: Only Gurudev can bring us up.
1: A jenom Gurudev nás může vynést nahoru.
0: Therefore it is said.
1: Proto se říká.
0: But very nice to say it.
1: Velmi hezky se říká.
0: And that is it, what is that bhajan?
1: Jaký to je bhajan?
0: Sant Guru Mahārāj.

0: Ale takový je život.
1: Life is always tiring.
0: Život se vždycky otáčí.
1: Doesn't matter what you do, you travel, you don't travel, you sit at home, you still get tired.
0: Ať už děláte, co děláte, cestujete, necestujete, sedíte doma, nesedíte doma, vždycky jste pak unavení.
1: We think only traveling will make us tired.
0: Říkáme, že cestování nás unavuje.
1: Absolutely not.
0: Ale vůbec ne.
1: Khali dimag, shaitan ka dimag, which means empty brain, or not empty, but ideal brain, where there's nothing going on.
0: Ale ve skutečnosti se říká zahálčivý mozek, mozek, ve kterém se nic neděje.
1: In simple language, you can say being bored.
0: Prostě, když se nudíte, jednoduše řečeno.
1: Then that brain starts to find new things, which is not always the positive things to do, because it's bored.
0: A pod takový mozek potom začne hledat nové věci, které by dělal, které nemusí být vždycky pozitivní, jen protože se nudí.
1: How many wolves do we have inside?
0: Kolik těch vlků máme uvnitř?
1: Two. Which ones? Good and bad.
0: Dobrého a zlého.
1: But it always depends which wolf are we feeding.
0: A záleží na tom, kterého toho vlka krmíme.
1: And when we are bored, when there's nothing to do, when the mind is ideal, it always finds or goes towards that dark wolf.
0: A když je ta mysl, když se mozek nudí, když nemáme co dělat, když nevíme co by, tak automaticky ta mysl směruje k tomu temnému vlkovi.
1: Doing something nice gives us a good feeling.
0: Když děláme něco dobrého, tak nám to přináší dobré pocity.
1: But doing something a little bit diverted gives more adrenaline rush, right?
0: A když děláme něco jakoby tak do zatáčky, tak nám to přináší trošku adrenalinu.
1: Why? Because that wolf is more hungry.
0: Protože tam ten vlk je více hladový.
1: And at the moment when our conscious mind is ideal, has nothing to do, then that wolf is so hungry that we feed it with our ichha shakti.
0: A když naše mysl je zahálčivá, tak automaticky krmíme toho temného vlka skrze naší ichha shakti.
1: Out of the five enemies, the lobhi one, the one which is greedy, that becomes the food of that wolf.
0: Z těch pěti vnitřních nepřátel lóbha, ta chamtivost, ta se stane potravou pro toho vlka.
1: Because then we try to figure out brilliant ideas how we can get something, how we can do something which will be fun.
0: Protože potom se začneme zabírat myšlenkami, jak toho získat víc, jak se více zabavit.
1: Not necessarily dharmic.
0: A nemusí to být vždycky podle dharmy.
1: It's not always following the righteousness, following the dharmic path, but it is somewhere in the middle zone.
0: A není to vždycky podle dharmy, není to vždycky řádné, je to někde tak uprostřed.
1: Then we immediately know that this is the wolf of darkness.
0: A to pak okamžitě víme, že je to ten temný vlk.
1: Because that wolf in the ideal brain will try to always find something new, something interesting to do, which is not the right path.
0: Protože pak ten zaháčivý mozek a tahle síla toho zlého vlka vždycky najde, se začne nabývat na síle, aby udělali něco, co není podle řádu, podle pravdy.
1: Which are the five inner enemies?
0: Kteří jsou to ty vnitřní nepřátelé?
1: Kama, krodha, mada, lobha, ahankara. These all

0: máme dvě slova, jednomu se říká Budhi a jednomu se říká Budhu.
1: There's only a change of one small alphabetical abbreviation.
0: Mění se tam jediné písmenko, jediná hláska.
1: One has a E and one has a U.
0: Jedno má I a druhé má U.
1: You remember from where U comes? U.
0: Pamatujete si, odkud přichází U?
1: Remember?
0: Pamatujete Aum?
1: That's how Gurudev taught us to chant.
0: Tak nás Gurudev učil zpívat.
1: So, Ukar and Ikar.
0: Takže
1: so,
0: ukar,
1: Budhu, sorry.
0: Ukar a Ikar a...
1: Budhu means stupid.
0: Budhu znamená hlupák.
1: And Budhi means intellect.
0: A Budhi znamená intelekt.
1: Now we decide if we want to be Budhus or Buddhijivis.
0: A my na našem rozhodnutí je rozhodnout se, jestli budeme Budhu nebo Buddhijivi.
1: And that only our Viveka can determine if it is Budhi or Budhu.
0: A právě naše Viveka rozhodne to, jestli z toho bude Budhi nebo Budhu.
1: But most of the times we are fighting between our heart and our brain.
0: Ale většinu času bojujeme mezi svým srdcem a mozkem.
1: That is the biggest fight which we innerly always fight.
0: To je ten největší boj, který vnitřně neustále bojujeme.
1: There we don't use our viveka, no?
0: Tam nepoužíváme svoji viveku, že?
1: There we don't think that is my heart right or is my brain right.
0: Neuvažujeme o tom, jestli má pravdu srdce nebo mozek.
1: And both can never be right.
0: Oba dva nemůžou být naraz pravdivý.
1: In everything there's always one right and one wrong.
0: A vždycky to je tak, buď to jeden nebo druhý.
1: Many opinions can be there.
0: Mnoho může být mnoho názorů.
1: But 2+2 at the end will be 3, 4, not 3.
0: Ale 2 a 2 bude vždycky 4, ne 3.
1: So, same logic.
0: A tak je to stejná logika.
1: But for that we need to have trust and faith.
0: Ale na to potřebujeme mít důvěru a víru.
1: Devotion and pure heart.
0: Oddanost a čisté srdce.
1: When you have a pure heart, then immediately you emit that energy, that purity to all others around you.
0: Pokud máte to čisté srdce, tak potom tu energii vyzařujete i
1: And if you have
0: vás.
1: And if you have a dark heart or some there is something, then that becomes that reflection and they reflect on towards you as a mirror.
0: A když ale je tam něco temného, něco jinak v tom vašem srdci, tak vy to reflektuje na ty ostatní a od nich se vám to zase vrací.
1: Most of the times when someone says you are like this, you are like that, that are exactly their qualities which they are expressing through what they are telling you.
0: Když vám někdo říká ty jsi ale takový a takový, tak je to vlastně oni vám říkají, jaký sami jsou, ty jejich vnitřní kvality promítají do vás.
1: Because whatever we say, whatever comes out of our mouth has to go through the subconscious mind to the conscious mind to come out.
0: Protože cokoliv, co říkáme, co vychází z nás, z našich úst, nejdříve prochází naší podvědomou myslí, potom naší vědomou myslí a teprve pak to vyslovíme.
1: And innerly, if our subconscious mind is completely fogged up with all these useless things,
0: a pokud je naše podvědomá mysl zamlžená všemi těmi zbytečnými věcmi,
1: then that reflects through our conscious mind, through our vaka shakti, through our mouth.
0: To pak prostupuje skrze tu naši vědomou mysl až do té naší vaka shakti, do našich slov, do našich úst.
1: That's why I said.
0: Proto jsem říkal.
1: Talk with.
0: Mluvte s.
1: Huh? Awareness.
0: S bdělostí.
1: Listen with
0: a poslouchejte s
1: patience.
0: Trpělivostí.
1: Very simple logic.
0: Velice prostá logika.
1: If you talk whatever you talk, if it's going through your conscious mind, put it in the subconscious mind, process it, there should be awareness and then whatever comes out will be pure.
0: Než něco řeknete, zpracujte to vědomě ve své mysli, buďte si toho vědomí, dávejte tomu pozornost a teprve potom, když tomu to řeknete, tak to bude čisté.
1: And if the other person can listen with patience,
0: a pokud ten druhý člověk dokáže naslouchat s trpělivostí,
1: then there is no complications.
0: Pak tam nebudou žádné komplikace.
1: But we ourselves as the innocent or ignorant human beings we are, our tendency is that we become impatient, we become not aware. That's why we are
0: ale protože my jsme ty nevědomí, nevědomé bytosti, tak nedokážeme, když posloucháme, nemáme tu

0: trpělivost. A potom se stane to,
1: what are we?
0: Co se stane?
1: Agyani jiva.
0: Že jsme agyani jiva.
1: Which means?
0: Co znamená?
1: Hmm? Ignorant one.
0: Nevědomí. Jsme nevědomí.
1: Because we didn't know.
0: Nemáme to vědění, protože to nevíme, neznáme to.
1: But now we know.
0: Ale teď už to známe.
1: Gurudev told us what is the goal.
0: Gurudev nám vysvětlil, jak se co dělat.
1: But we need again to have trust, we need to have faith for it to work.
0: Ale potřebujeme k tomu mít tu důvěru, tu víru, aby to fungovalo.

0: Sridip Narayan Bhagavan ki jai, Sri Shivananji Maharaj ki jai.
1: Even in the Vedas and in the Puranas, it is said that all the pilgrimages reside in the lotus feet of Gurudev.
2: Dokonce i ve Vedách a Puránách se říká, že všechna poutní místa jsou u nohou mistr, u lotosových nohou.
1: And mistra. Even in the prayers every day, what do we sing?
2: A v modlitbě každý večer co zpíváme?
1: Rama usne bhi so even if God Rama, Lord Krishna, they also had a guru in their physical materialistic world.
2: Dokonce i Rama a Krishna, když byli v tomto materiálním světě, tak měli svého gurua.
1: Without a guru, this journey crossing the ocean, the wavy ocean, is not possible.
2: Ale bez gurua překročit tento oceán plný vln není možné.
1: I can't hear. Can just increase the volume.
2: Můžem mikrofon asi.
1: So all we need to do is trust and step into the boat.
2: To, co potřebujeme, mít tu důvěru a vstoupit na loď.
1: And we are already in that boat.
2: A my na té lodi už jsme.
1: Now it's just in our hands to remain in that boat which our guru is leading.
2: A je na nás, abychom v téhle lodi zůstali, v té lodi, kterou vede náš Gurudev.
1: The waves are very turbulent.
2: Ty vlny jsou velice mohutné.
1: But in that boat we are always protected.
2: Ale na té lodi jsme vždycky ochráněni.
1: Guru from darkness to light.
2: Guru z temnoty do světla.
1: He is not that light.
2: Není to tohle vnější světlo.
1: But he is the one who is bearing that torch and showing the path on which we are supposed to walk on.
2: On je ten, který má tu baterku a ukazuje nám tu cestu, po které máme jít.
1: Four kripas.
2: Čtyři kripa.
1: What's the first one?
2: Která byla první?
1: Deva kripa. Because we got this human birth out of all the 8.4 million creatures.
2: Protože second. Jsme dostali toto lidské tělo z těch 8,4 různých živých tvorů.
1: Second.
2: Druhá.
1: Shastra kripa, the blessings or the kripa of any scriptures that we study, if it goes inside of us, if we know it, understand it, that is shastra kripa.
2: To shastra kripa je to, milost svatých písmen, jakékoliv moudrá svatá písma, která čteme a přijmeme to do sebe, tak to je požehnání, to je milost těchto písem.
1: Third.
2: A třetí.
1: Guru kripa. Guru kripa hi kevalam. So when we have Gurudev's grace, when we have Gurudev's kripa, blessings, then our life is in ultimate bliss.
2: A pokud máme guruovo požehnání, máme guruovo kripa, pak je náš život naplněn svrchovanou blažeností.
1: The fourth one.
2: A čtvrtá.
1: Khudki kripa, which means the blessings or the kripa of ourselves.
2: A to znamená požehnání sami sobě.
1: Because until we will not move ourselves.
2: Dokud sami sebou nepohneme, sami se nepohneme.
1: Until we don't make the decision and with the right viveka.
2: Dokud neuděláme to rozhodnutí se správnou vivékou,
1: aligned on the path of dharma,
2: abychom se srovnali na cestu dharmy,
1: then we won't be able to move on the path which the guru kripa is giving us.
2: Pak nebudeme schopni jít po té cestě, kterou nám ta guru kripa ukazuje.
1: Yeah, manushya jivan bada anmol hai, ise vyarth nahi gavana chahiye. This human life is very precious.
2: Tento lidský život je velice vzácný.
1: We should not waste it.
2: Neměli bychom ho vyplýtvat, promarnit.
1: Why?
2: Proč?
1: Because khana, pina, bhogana, pashu, samana, which means eating, sleeping and reproducing, even animals can do.
2: Protože jíst, spát, rozmnožovat se, to dokážou i zvířata.
1: But are we animals?
2: Ale jsme jen zvířata?
1: I mean our mind is.
2: Možná naše mysl je.
1: Our mind is what?
2: Co je ta naše mysl?
1: A drunk monkey who is bitten by a scorpion walking on thorns. That's our mind.
2: Ta opilá opice, kterou štípnul štír a ještě skáče po trnech, to je naše mysl.
1: Bhagavad Pachri Shankaracharya always compared our mind with a monkey.
2: Shankaracharya ji vždycky přirovnával naši mysl k opici.
1: But then looking at my own mind, I know that it's not only a monkey, it's a drunk monkey bitten by a scorpion dancing on thorns.
2: Ale já, když se podívám na svoji mysl, tak vidím, že to není jen tak opice, že je to opilá opice, kterou kousl štír a ještě tancuje na trnech.
1: At least that's my brain, I don't know about yours.
2: Takhle to je v mém mozku, nevím, jak je to u vás.
1: But then our viveka kicks in, our alignment with the dharma kicks in and we know that this is right and this is wrong.
2: Ale pak se zapojí naše viveka, pak se zapojí to, že se porovnáme na té cestě dharmy a my rozumíme tomu, co je dobře a co je špatně.
1: What happened in the past, can't do anything about it, don't know the future, so let it go.
2: Co se stalo v minulosti, s tím už nic neuděláme, co bude v budoucnosti, to také nevíme.
1: Some people say some things.
2: Někdo něco řekne.
1: You go through certain experiences in life.
2: V životě procházíte určitými zkušenostmi.
1: Which most of the time changes the whole path of our life.
2: A často to změní úplně cestu našeho života.
1: But we need to know that we are always the best versions of ourselves.
2: Ale měli bychom vědět, že vždycky jsme tou nejlepší verzí sebe sama.
1: No matter if someone loves you or doesn't love you.
2: Ať už vás někdo jiný miluje nebo nemiluje.
1: Doesn't matter what anyone else thinks.
2: A je jedno, co si o vás ostatní myslí.
1: But I am 100% sure that we are all trying our 100% best to do what is right for us.
2: Ale já si myslím, že my všichni se na 100% snažíme dělat to nejlepší, to, co je pro nás nejlepší.
1: We might have doubts on other people.
2: Můžeme pochybovat o jiných lidech.
1: We might still not fully trust other people.
2: Možná, že ještě plně nedůvěřujeme ostatním lidem.
1: But at least I know that doesn't matter what we think about others, at least we know that we are good. We know what we are doing.
2: Ale ať už si ostatní myslí nebo nevíme, co my se o druhých o sobě víme, že jsme v pořádku.
1: And when the things are done with,
2: když je vše hotové,
1: awareness,
2: když vše děláme s bdělostí, s uvědoměním,
1: when you are aware of not only what I am saying or what you are listening, but also about the things which are immediately coming into your mind while I am speaking.
2: Když jste si vědomi nejen toho, co říkám, nejen toho, co slyšíte, ale i těch myšlenek, které se vám rodí v mysli, když to slyšíte.
1: And then manage to solve that question which you came up until I start my second sentence.
2: A zvládnete vyřešit tu otázku, která vyvstane ještě než začnu s další větou.
1: Then we are using the monkeys then not so drunk that day.
2: Tak pak se zdá, že ta opice možná není až tak opilá.
1: It's easy, trust me.
2: Je to, věřte mi, je to lehké.
1: And it is possible.
2: A je to možné.
1: But we need to make it possible.
2: Ale je potřeba, aby jsme to udělali možným.
1: And this is, what is this called?
2: A alespoň tohle, jak se říká tomuhle?
1: Huh? Samskaras.
2: Samskara.
1: This is the samskaras which parents should give to the children.
2: To jsou samskáry, které by měli rodiče předat dětem.
1: And these are the samskaras which Gurudev gave us to give them.
2: A to jsou samskáry, které Gurudev dal nám, abychom je předali jim.
1: When a child is young and you give them a phone, they will learn how to use the phone.
2: Když je dítě malé a dáte mu telefon, tak se naučí, jak používat telefon.
1: And you teach them that by making pranam they get chocolates, then that's how they learn how to make pranam.
2: A když je naučíte, že jak když udělají pranam, dostanou čokoládu, tak je naučíte, že mají dělat pranam.
1: So in the same way as kids need treats to do something.
2: A tak stejně jako ty děti potřebují ty sladkosti, aby něco udělali.
1: We also need treats.
2: I my potřebujeme takové sladkosti.
1: What is our treat?
2: A co je těmi našimi sladkostmi?
1: The grace, the blessings, the divinity of the divine.
2: Ta milost, to požehnání, to božské.
1: And that is what we need.
2: A to je to, co potřebujeme.
1: What we want is a completely different story.
2: To, co chceme, to je úplně jiný příběh.
1: There's a difference in wanting and needing.
2: Je rozdíl mezi co chcete a co potřebujete.
1: Do we need something or do we want it, that our viveka will decide.
2: A jestli to opravdu potřebujeme, nebo to jenom chceme, to nám právě poradí naše Viveka.
1: And after seeing and figuring out if we really want it or do we really need it.
2: A když na to přijdeme, jestli je to, že to jenom chceme, nebo to opravdu potřebujeme.
1: Because most of the time only we have everything that we need.
2: Protože většinu času vlastně máme všechno, co potřebujeme.
1: But that ichha shakti, that lob which is within us, that is just increasing and increasing.
2: Ale ta ichha shakti, ta lobha v nás, ta pořád narůstá a narůstá.
1: And when that increases, our spiritual level decreases.
2: A když ta narůstá,
1: our biggest enemy in our spiritual path are these inner enemies.
2: Na cestě je právě těch pět nepřátel.
1: When we learn, we don't need to control them.
2: Nepotřebujeme ovládat, řídit.
1: We don't need to remove them.
2: Nepotřebujeme odstranit.
1: But in the same way as we tame a horse, we need to tame these bad qualities.
2: Ale stejně jako krotíme koně, musíme krotit i tyhle vlastnosti.
1: And until we don't tame them, we can't operate that horse.
2: A dokud je neskrotíme, tak ho nemůžeme toho koně ovládat, řídit.
1: And when you use too much force on the horse, what happens?
2: A když na toho koně použijete příliš mnoho síly, co se stane?
1: Kicks you, gets wild, runs off, throws you off its back, many options.
2: Schodí vás, uteče, skopne vás a tak dále.
1: In the same way when we go too much into a trip which we like.
2: A stejně tak když jdeme po té cestě toho, co se nám líbí.
1: But I'm not talking about a road trip, I'm talking about a ego trip.
2: Nemluvím o nějaké cestě vnější, ale cestě k našemu egu.
1: And that trip can get you really crazy.
2: Tak ten taková cesta vás může opravdu pobláznit.
1: And once you enter that trip, mushkil, hard to come back out.
2: Jak jednou na tuhle cestu stoupíte, je těžké se vrátit zpátky.
1: Because that is the only thing which is giving that ghee into that fire.
2: Protože cesta k egu, to je cesta, která jenom přilévá ghee, přilévá olej do ohně.
1: And once we start with this ego trip, once we start with the spiritual ego trip, then our spiritual journey goes downhill.
2: Jak jednou jdeme cestou ega, jak jdeme cestou duchovního ega, tak naše skutečná duchovnost klesá.
1: In dharma, in spirituality, there is no comparisons.
2: V dharmě, v duchovnosti, není žádné srovnávání.
1: You can't compare. I am better. This is worse. I do more seva. I sing more bhajans. I do more karma yoga.
2: Nemůžeme porovnávat, říkat, já dělám více sevy, já dělám více karma yogi, já zpívám lépe bhajany.
1: And then we do 10 malas and we said, I did 10 malas and all good and I covered up that karmic connection.
2: A nebo si řeknete, už jsem udělal 10 mal, tak to už stačí, už jsem tu karmu si jako pokryl, vyvážil.
1: It is said one bad word which came out of the mouth destroys 10 rounds of mala.
2: Říká se, že jedno špatné slovo, které vyřknete, zničí 10 kol mály.
1: And imagine how many swear words we do a day.
2: A kolikrát my kolik těch nadávek my řekneme za den.
1: We are driving a car.
2: Řídíme auto.
1: And someone overtakes us.
2: A někdo nás předjede.
1: First thought in our mind.
2: Co je první naší mysli?
1: Damn, such an impatient person.
2: Sakra, takový netrpělivý člověk.
1: And then 5 minutes later, we are overtaking someone.
2: A za 5 minut my někoho předjíždíme.
1: I have some urgent work. I'm just rushing, nothing else.
2: Já mám nějakou nutnou práci, tak musím prostě spěchat.
1: So other people are impatient.
2: Tak ty ostatní lidi jsou netrpěliví.
1: But we have important work.
2: Ale já mám důležitou práci.
1: In spirituality, there is no comparing big, small, this, that, nothing.
2: Ale v duchovnosti se s nikým neporovnáváte. Není tam žádné porovnávání, že někdo je víc nebo někdo je míň. Nic takového.
1: Someone can do 10 years their mala, their kriya anushtan, 10 years do very devoted meditation.
2: Někdo může 10 let cvičit kriya anushtanu, dělat oddané meditace.
1: And the other person just did it for one day.
2: A jiný člověk to dělal jenom jeden den.
1: But if they do it like Ram or they do it like Ravan, that's up to us.
2: Ale je otázka, jestli to dělali jako Rama nebo jako Ravana.
1: Ravan was the greatest scholar.
2: Ravana byl největší učenec.
1: The greatest Shiva bhakta.
2: Největší Shivův bhakta.
1: When he was the only person who could get angry on Shiva and lift up the whole Kailash mountain.
2: On byl jediný člověk, který dokázal zvednout celou horu Kailash.
1: But the only thing that got him down was his pride and his ego.
2: A jediné, co zapříčinilo jeho pád, byla jeho pýcha a ego.
1: And that one person who did his mala meditation with pure devotion, with purity in the heart, that will be more fruitful than 10 years of doing anything.
2: A ten, kdo jediný den dělal tu meditaci s čistým srdcem, s oddaností, získal víc než 10 let cvičení s pýchou.
1: We will immediately notice the change when we are more aware of our actions, of our thoughts, of our speech, of our Shruti and Smriti both, what we are hearing and what we are remembering.
2: A my okamžitě vidíme ten rozdíl, když si začneme více uvědomovat, jak své myšlenky, tak své činy, tak své,

0: svá slova, šruty i smrty, to, co všechno slyšíme a co si všechno pamatujeme.
1: Shruti are those things, those information, those knowledge which we receive from listening.
0: Shruti jsou ty informace, to vědění, které získáváme skrze to, co slyšíme.
1: And smriti are those what go in our subconscious.
0: A smriti je to, co nám jde do podvědomí.
1: That's why we say smaran shakti.
0: Proto říkáme smaran shakti.
1: The power of remembering.
0: Síla paměti, síla vzpomenout si, rozpomenout si.
1: But we live in a world where we all are living with short-term memory loss.
0: Ale my žijeme ve světě krátké paměti.
1: There are so many things happening and this is the exact proof why we forget things all the time.
0: A tolik se toho děje a to je ten důkaz, proč pořád něco zapomínáme.
1: Because we are so divided in our minds with all the 100 billion thoughts which are coming and going.
0: Protože ta naše mysl je tak rozdělená na ty sta tisíce myšlenek, které přicházejí a odcházejí.
1: We are so distracted in the thoughts that we just get lost in them.
0: Že jsme tak vyrušeni těmi myšlenkami, že se v nich ztrácíme.
1: When a thought comes, we evaluate it.
0: Když přijde myšlenka, tak ji vyhodnocujeme.
1: Is it our thought? Is it the thought of someone else who is reflecting it on us?
0: Je to naše myšlenka nebo je to cizí myšlenka, která se v nás jen odráží?
1: Then evaluate if that thought needs action or can it just go.
0: Pak to vyhodnocujeme, jestli ta myšlenka potřebuje nějakou naší akci nebo jen tak projde.
1: Useless thought, no action needed. Get out.
0: Zbytečné myšlenky, na ně nemusíme reagovat.
1: Some action needed, then determine if it's for them or for us.
0: A když je potřeba nějak reagovat nějakou akci, tak určit, jestli je to kvůli nám nebo kvůli nim.
1: If it's not our emotion, if it's not our thing, it's someone else's projection, let it be theirs, get out of there.
0: Pokud to není naše skutečná emoce, není to skutečně o nás, je to jenom projekce někoho jiného do nás, tak to nechte být.
1: First we need to fix ourselves, first we need to love ourselves, then we can only spread and give love to others.
0: Nejdřív potřebujeme opravit sami sebe, nejdřív musíme milovat sami sebe, teprve pak můžeme šířit tu lásku dál.
1: If we manage to evaluate that thought is ours, then find the solution for the thought.
0: Pokud vyhodnotíte, že opravdu je to vaše vlastní myšlenka, tak najdete řešení té myšlenky.
1: Every lock has a.
0: Každý zámek má.
1: If every lock has a key, that means every problem has a solution.
0: A jestli každý zámek má klíč, pak to znamená, že každý problém má řešení.
1: But the biggest problem is that we are the ones who create the problems.
0: Ale největší problém je, že jsme to my, kdo ty problémy vytváří.
1: If we have clear vision, not this eyesight vision, but inner vision, clarity, purity in heart, then we will notice that half of the things that we are seeing, listening, talking about, thinking about, needs no space in our mind.
0: Pokud bychom měli jasnou vizi, jasné vidění, ne to vnější, ale tu vnitřní vizi, čisté srdce, tak bychom poznali, že polovina těch věcí, kterými se vnitřně zabýváme, které slyšíme, vidíme, na ně nepotřebujeme reagovat.
1: When you buy a new phone, that phone or laptop or hard drive, you always check how many GB or TB is the device.
0: Když si koupíte nový telefon nebo nový počítač, tak si tam ověřete, kolik těch pamětí, kolik čeho tam, jak vám to tam funguje všechno.
1: In the same way our brain does not have unlimited storage.
0: A stejně tak náš mozek taky nemá neomezenou kapacitu.
1: And neither there is any iCloud upgrade plans to upgrade our mind.
0: A není žádný způsob, jak upgradeovat svoji mysl.
1: There's only Viveka cloud.
0: Je jenom to úložiště Viveky.
1: Use the Viveka to determine which half or more than half or 70% of the thoughts are useless, clear them out of the space, keep positivity in the head, it will be fine.
0: Používejte tu svou Viveku, abyste odlišili možná tu polovinu, možná 70% z těch myšlenek, které jsou zbytečné a těch se zbavte a zachovejte si v sobě jen to pozitivní.
1: And to see how aware we are, tomorrow if I ask you the same thing, many of us won't be able to answer the same things what I repeated today.
0: Aby jsme viděli, jak jsme bdělí, jak jsme uvědomělí, tak když se vás zítra zeptám na to, co se dneska říkal, uvidíme, kolik z nás by bylo schopných to zopakovat.
1: Because our mind is full of so much trash which we need to throw out.
0: Protože naše mysl je tak plná odpadu, kterého se potřebujeme zbavit.
1: What happens when there's too much trash in the house?
0: Co se stane, když máte doma příliš odpadku, nepořádku?
1: It starts stinking.
0: Začne to tam smrdět.
1: And when there's too much trash in the mind, our words reflect that stink.
0: A když máme příliš toho harampádí v mysli, tak i naše slova začnou pak smrdět.
1: And when we just completely say things without any awareness, then we will realize, okay, this is how much things I'm carrying in me.
0: A když ta slova z nás vycházejí přímo, tak si uvědomíme, co vlastně všechno v sobě neseme.
1: If we create a problem, we solve the problem.
0: Když my vytvoříme problém, tak ho vyřešíme.
1: And how do we solve the problem?
0: A jak ten problém vyřešíme?
1: With Viveka.
0: S Vivekou.
1: From where do we get Viveka?
0: Odkud získáme Viveku?
1: From Guru Kripa.
0: Z Guru Kripa.
1: From where do we get Guru Kripa?
0: Odkud dostaneme Guru Kripa?
1: From Vishwa Guruji.
0: Od Vishwa Gurujiho.
1: What else do we need?
0: Co ještě potřebujeme?
1: We have everything in our life.
0: V životě máme všechno.
1: There is nothing that we are still lacking.
0: Není nic, co by nám ještě chybělo.
1: The person who will take us from this shore, from this Maya jal, from this spider web, and help us cross this ocean and let this Atma become merge one with that Paramatma, that is Gurudev, and we already have Gurudev.
0: Ten, kdo nás převede z tohoto smrtelného světa, kdo nám umožní překročit ten oceán, kdo spojí naše Atma s Paramatma, to je Gurudev a toho my už máme.
1: And we don't need to worry about things because he will take care of it.
0: A nemusíme se o nic obávat, protože on se o to postará.
1: That's the guru's job to deal with things.
0: To je jeho práce, aby se o vše postaral.
1: My happiness is yours, my sadness is yours, my anger is yours, my everything is yours.
0: Moje štěstí je tvoje, můj smutek je tvůj, všechno, co mám, je tvoje.
1: Koham katamidam jatam gauvai kartasya vidyate. Ask this question to yourself. Who am I? From where did I originate? What is the cause of my existence?
0: Zeptejte se sami sebe, kdo jsem, odkud pocházím a proč jsem tady.
1: This I, this me, that's not us.
0: Toto já, toto mé, to já, to nejsme my.
1: This Atma is just the observer and this world is playing its play and this outfit, this body is playing its role in this world.
0: Toto Atma je jen pozorovatelem, tento svět si hraje jen svoji roli a toto tělo je jenom jako oblečení, které jsme si na to vypůjčili.
1: In the morning we open a closet, we change clothes. After death, the Atma searches for a new cloth and wears it, and that's it.
0: Tak jako my ráno si vybíráme, co si oblečeme na sebe, jaké šaty, tak i Atma po smrti si vybírá, jaké další tělo si obleče.
1: But aren't we tired of this circle of death and birth?
0: Ale když už nás unaví tento koloběh zrození a smrti.
1: I hope it's my last round.
0: Doufám, že moje je to poslední kolo.
1: And I really hope it's all of our last rounds also.
0: A doufám, že i pro nás, pro všechny je to poslední kolo.
1: That is the goal. This Atma, Paramatma unites, the light becomes one, merges together, done deal.
0: To je tím cílem. Atma, Paramatma se sjednotí, světlo se sjednotí se světlem a už není co dál.
1: But we should not mistake it, thinking that it's instant coffee and instant enlightenment and done.
0: Neměli bychom ale dělat chybu, že si myslíme, že je to jak instantní káva, že stačí zamíchat a hotovo.
1: But this is the exact proof that so many lives we were doing some sadhana, some bhakti, that we had the opportunity, the blessings to have a guru in this life, and that is the exact proof to tell us that this is our last life.
0: Ale důkazem toho je, že my, že teď jsme potkali mistra, znamená, že už jsme mnoho životů ušli po duchovní cestě a proto máme šanci, že toto je naše poslední kolo.
1: They were in much more peace there.
0: Oni budou daleko víc spokojeni tam.
1: But still the great Mahapurushes, the great saints, they incarnate on this world only for us bhaktas, not for themselves.
0: Ale ti Mahapurushové, ty velcí bhaktové, velcí mistři, oni se vtělují do toho světa ne kvůli sobě, ale kvůli nám.
1: They already have it all figured out.
0: Oni už to všechno vyřešili.
1: They are already free from this.
0: Oni už jsou od toho všeho osvobozeni.
1: It's only this agyani jiva who is stuck in this.
0: Jenom jsme to ti agyani jiva, kteří jsou tady chyceni.
1: And that's why we don't use Google Maps, but we listen to a person who has climbed that mountain.
0: A proto raději, než používat Google mapy, poslechněme, následujeme člověka, který už tou cestou prošel.
1: Because Google Maps might show the wrong location, but the person who has climbed the place or reached to that destination can give you the exact coordinates.
0: Protože ty Google mapy mohou vám ukázat tu cestu špatně, ale ten, kdo tu cestu zná, kdo už došel do jeho cíle, ten vás po ní může provést.
1: So instead of reading 100 billion books and just reading it without understanding it, zero sense.
0: A tak budete číst 100 000 knih a když jenom budete číst a nebudete jim rozumět, tak to nemá žádný smysl.
1: But once the Gurudev teaches us the same knowledge,
0: but ale když nás Gurudev naučí to samé poznání,
1: but the person who shares it makes impact and that is that true knowledge which we are craving for.
0: Ale ten člověk, který ho učí, opravdu tomu rozumí, tak to má ten význam, to má ten vliv, který vás ovlivní.
1: We have everything.
0: To je to skutečné poznání. Máme všechno.
1: Now we just pray for.
0: A nyní se jen modlíme.
1: Shakti.
0: Za Shakti.
1: Bhakti.
0: Bhakti.
1: And Vairagya.
0: A Vairagya.
1: That is it.
0: To.
1: Except that we have everything.
0: A kromě toho všechno máme.
1: When we have the grace of Gurudev, when we have Shakti, it will let us walk the path of Dharma.
0: Když jsme v milosti Gurudeva, máme tu Shakti, tak jsme schopni kráčet cestou dharmy.
1: When we have bhakti, we will do bhajan, we will do satsangs, we will do prayers, we will do our mala, and that will give us also everything.
0: A když máme bhakti, budeme chodit na satsangy, zpívat bhajany, zpívat modlitby, dělat svoji málu, a to nám dá všechno.
1: But even if we have shakti and bhakti, but there is no vairagya, there is no detachment.
0: Ale když máme shakti a bhakti, ale nemáme vairagyu, nemáme odpoutanost.
1: Detachment does not mean to renounce and leave everything.
0: Odpoutanost neznamená všeho se zříct a všechno opustit.
1: Detachment means not to be attached to the things that may possess us one day.
0: Odpoutanost znamená nepřipoutávat se k věcem, které nás poutají.
1: Don't be possessed by the possessions which you possess, which may possess you one day. Too many possesses for you?
0: Nebuďte spoutáni věcmi, které vás poutají a jednoho dne vás připoutají.
1: So, the possessions which you possess should not possess you one day.
0: Takže ty věci, které vlastníte, by vás jednoho dne neměly spoutávat.
1: So let those attachments go.
0: Tak nechte ty ta pouta odejít.
1: Why?
0: Proč?
1: Hame hai kama satsang se jag

0: जय। श्री स्वामी आदरपुरी जी महाराज की जय।
1: Doesn't matter how much the world barks at us.
2: Nezáleží, kolik ten svět na nás štěká.
1: What does that mean?
2: Co to znamená?
1: That means that doesn't matter what the world says.
2: Je to ta, říká se, znamená to je jedno, co říká ten svět.
1: Doesn't matter who says what path is right, what path is wrong.
2: Je jedno, jestli ten říká, že tahle cesta je správná, tahle je špatná.
1: Doesn't matter if people tell you that this is the right path or you are following the wrong path.
2: Je jedno, jestli vám lidé říkají, teď jdeš po dobré cestě nebo po špatné cestě.
1: The Vedas say, don't walk on the right of the guru.
2: Védy říkají, že nemáš chodit napravo od gurua.
1: Don't walk on the left.
2: Nechoď nalevo od gurua.
1: Don't walk in front.
2: Nechoď před ním.
1: And don't walk behind.
2: A nechoď za ním.
1: Then our human brain thinks where to walk.
2: No a náš lidský mozek říká, co to znamená.
1: Our monkey mind says, walk diagonal.
2: Naše opičí mysl řekne, no tak půjdu na šikmo.
1: So no,
2: ne.
1: It is said that walk on the path which your guru shows you to walk.
2: Říká se, říká, jdi po té cestě, kterou vám Gurudev ukáže.
1: No other path is right.
2: Žádná jiná cesta není ta správná.
1: And our work is to be in satsang.
2: Naší práci je být na satsangu.
1: Which are the two sangs?
2: Které jsou ty dva sangy?
1: Satsang and kusanga.
2: Satsang a kusanga.
1: Satsang does not mean only we sitting here. Satsang can be at our homes, any place where there's any type of positive talk, positive thinking, positive conversations, that is satsang.
2: Satsang to není jenom to, že sedíme teď tady. Satsang jakékoliv místo, kde jsou pozitivní slova, pozitivní energie, pozitivní konverzace, to znamená, to je satsang.
1: And even if we are sitting in this hall and few of us are gossiping and talking negative stuff, that is kusang in satsang.
2: A i kdybychom seděli tady teď v téhle hale, ale mluvili, jsme o něčem negativním, pomlouvali, tak jste na kusangu, i když sedíte na satsangu.
1: I got a question in the box that if we are working in kusanga, then how can we live in satsang or something?
2: Já dostal jsem otázku, že když pracuji v kusangu, jak můžu žít satsangem?
1: First of all, the viveka determines what you work.
2: Za prvé, viveko rozhodněte, co děláte za práci.
1: It's not anyone else who chose that job.
2: Není to nikdo jiný, kdo vám vybral tu práci.
1: It's our own viveka.
2: Je to naše vlastní viveka.
1: If our viveka thinks that that job is kusangi job.
2: Pokud naše viveka nám říká, že tohle to je kusangi práce.
1: But our heart, our emotions, our mind, our subconscious mind is not affected by it.
2: Ale naše srdce, naše pocity, naše podvědomí tím není ovlivněno.
1: And you are living a satsangi life.
2: A vy žijete životem satsangu.
1: That's okay.
2: Pak je to v pořádku.
1: But if you are doing karma yoga in the ashram,
2: ale pokud děláte karma yoga v ashramu,
1: and the mind is kusangi,
2: a máte mysl kusangi,
1: there's nothing we can do.
2: Tak co si může, co to vám, pak
1: what
2: vám
1: anyone can do is not Gurudev, not me, not anyone else. You yourself, us, ourselves can make a change in our own life if we want a change.
2: Ani já, ani Gurudev, ani nikdo jiný, jenom vy sami můžete ten svůj život změnit, pokud chcete ho měnit.
1: We are more than capable enough to decide what we need, what we want.
2: Jsme víc než schopní rozlišit a rozhodnout, co potřebujeme a co chceme.
1: And just know that that protective layer, that protection, that guidance is always going to be there.
2: Ale buďte si vědomí toho, že ta ochrana je vždycky tady.
1: If Gurudev's physical health is not so good,
2: i když guruovo fyzické zdraví není tak dobré,
1: that does not mean that that guru tattva has evaporated.
2: Neznamená to, že ta guru tattva někam se vypařila.
1: That guru tattva is always there.
2: Ta guru tattva je pořád tady.
1: But you need to understand that even the sadhus, even the great mahapurushas like Gurudev have to go through this materialistic world's laws and regulations.
2: Ale pochopte, že i velké duše, i ty sádhuhové musí se řídit těmi pravidly tohoto fyzického světa.
1: Gurudev fixed and healed hundreds of us, thousands of us.
2: Gurudev opravil a vyléčil stovky tisíce z nás.
1: But then if we think that if he can heal us and why can't he heal himself, what type of guru is he?
2: A když si říkáme, tak pokud dokáže léčit jiné a nevyléčí sebe, tak co je pak za gurua?
1: That's not how this world works.
2: Ale takhle to nefunguje.
1: It's not svadharma, it's paradharma.
2: Protože to není svadharma, ale to paradharma.
1: Sadhu's dharma is to do seva for others, not for themselves.
2: Dharmou sadhu je dělat službu, dělat pracovat pro ostatní, ne pro sebe.
1: And we think that sadhu's life is the easiest life.
2: A my si myslíme, že život sadhu je ten nejjednodušší.
1: We live in a living flame.
2: Ale my žijeme v živoucím plameni.
1: This is living flame.
2: Tohle to je živý oheň.
1: And in the real world, if we talk about that, it's the most tiring job ever you can get.
2: A když byste to na ten, do toho světa promítli, tak je to ten ta nejúnavnější práce, jakou můžete mít.
1: Sleeping anywhere between 1 to 3 hours to 4 hours.
2: Zvládnete spát hodinu, dvě, možná čtyři.
1: Then before my life was a little bit more simpler, but now even in India I was only one program once in a month. Now every day I get 10 programs going here, going there. I don't know how Gurudev did it, but
2: předtím,
1: that's Gurudev. That's why he's Gurudev.
2: Předtím jsem byl, to měl jednodušší, měl jsem tak jeden program za měsíc a teď mám každý den 10 programů. Vůbec nevím, jak to Gurudev dokázal zvládnout, ale on je Gurudev.